Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Užijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Hit Radio.

0: Zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reindlem by měl být favoritem. A jdeme do regionu.
3: Na strážce zákona se obrátila žena, která si odnesla z alternativní terapie řadu modřin. Kriminalisté prověřují věc pro podezření ze spáchání trestného činu a hledají další klienty, kteří se podobných sezení účastnili nebo mají k věci co říct. Případná oznámení mohou sdělit na bezplatné lince 158. Dnes bude v Brně a na jihu Moravy převažovat polojasno a teploměr nás potěší maximálně 24. Z Brna Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů.
1: A je pátek.
2: Co ti je? Krásné ráno.
1: Já jsem se zase zapomněl rozkokrhat. Tak krásné ráno, je páteček, 6:02, s vámi snídaně šampionů. A taky písničky, tak začínáme Miley Cyrus and
2: Myslím tě, ty
1: of
2: si
1: the world. Odkašlej. Pardon, no tak jdeme na to, no, hezké ráno. Hit Radio City Brno.

0: Miley Cyrus, End of the World, na Hit Radio 6.06. Já bych zopakoval ceremoniál, když to na poprvé nevyšlo. Takže my vám přejeme krásné páteční ráno. Konečně páteček. To je paráda, co?
1: Já jsem teda dneska víc než kdy jindy ráda, že už jsme blíž tomu víkendu.
0: No ale, jestli vzpomínáte, my jsme se tady dva dny po sobě stěžovali, že jsme se moc nevyspali, já jsem na včerejšek vůbec. A já vlastně, když o tom přemýšlím, tak já si musím postěžovat i dneska. Já jsem se přespal zase, člověče.
1: Ježiš, to je furt nějaký problém.
0: Protože buď to je málo, anebo to je hodně.
1: Tak hodně já neznám.
0: A kde je ten zlatý střed, no, tak to nic. Nicméně víkend před námi už teda nebude prodloužený, jako byl tenhle poslední, ale myslím si, že po tom týdnu se zasloužíme, tak by nás zajímalo, co chystáte, co chystá Jasmin, co bude u Jasmínu na programu.
1: Jasmínu. Zítra se budu podle mě dospávat jako z celého tohohle týdne, ale v neděli mám

jste, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend, stačí nějak ve zkratce, budeme se těšit, napište nám to na 777 937 777. Teď Lenny Kravitz na Hit Radio, hezké ráno.

0: určitě i vy se těšíte, až odletíte z práce, směr víkend. Tohle Lenny Kravitz, Fly Away. Na Hit Rádiu, 6 hodin, 11 minut. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jaké jsou vaše plány na víkend. Tak minuta startuje teď.
1: Katka Bystřice, hory s úžasnou partou a taky trénink mažoretek s dcerou.
0: Vlaďka Praha, dneska směr Katovice, zítra Krakov, Polsko.
1: Petr z Opavy uvažuje, že to asi proleží anebo bude relaxovat a ladit naší stanici.
0: Jitka Litoměřice, odlet na Bali s přítelem.
1: Tomáš Plzeň bude vozit lidi v tramvaji, protože prý někdo to dělat musí a zdraví celé Hit Rádio.
0: Taky zdravíme Kača Osoblažsko, setkání mineralogie.
1: Renáta Bukovsko jede na koncert Arakain a Dimitri.
0: Tak jsme rádi, že posloucháš nás. Market Cap, stěhování do rodinného baráčku našich snů.
1: Martina Most, večer jeden na 30 let lunetiků. Pustý.
0: Martina Havířov, zítra jsem v práci a v neděli se chystá na hory na houby.
1: Dobré ráno, my dneska máme přespávačku ve školce s dětmi, takže zítřejší den bude také náročný. Zdravíme všechny. Mateřská školka Paleček Šenov u Nového Jičína, píše Kristýna.
0: Přespávačka ve školce.
1: To já jsem nikdy neměla a na základce nám říkali, že bychom něco takového mohli udělat, že jiný základky to dělali a nám to neudělali.
0: Pro mě, když se řekne kombinace slov spaní a školka, tak já si vždycky vybavím sebe, když mi čouhaly nohy z těch malých postýlek, protože já jsem byl už ve školce docela čahoun a mě furt koukaly nohy, jo? Takže to je moje vzpomínka, nicméně teda pokud se někdo chystáte na nějakou přespávačku a nejenom ve školce, ale třeba u kámoši, když vzpomínáte na svoji první přespávačku, když jsme byli velký, pak jsme se otevřeli třeba ty rychlý špunty a dělali jsme, že jsme dospělí, pane bože.

Že takhle, ať chystáte víkend jakýkoliv, tak si to hlavně užijte, nicméně je teprve pátek ráno, budeme rádi, když si to páteční ráno dáte s námi. Alex Warren, Fever Dream, další songy tady na Hit Rádiu. Hezký ránko.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionu Lady Gaga, Bradley Cooper. Prosím pěkně, máme za sebou největší protidrogový zásah v Česku. Policie naplnila zabavenými věcmi 36 kamionů.
1: 36 kamionů?
0: Což je sakra hodně. Když si představíte kamion a vy nás si budete to 630, tak to je opravdu
1: máte
0: jako...
1: Máte 36 kamionů.
0: Takhle, produkty, suroviny a vybavení k výrobě syntetických kanabinoidů v lidský řeči zabavili nejvíc hulení v historii.
1: Ty bláho, to už jako není zásobička na víkend. To je tak, kdyby pane ten víkend bože, trval 20 let.
0: Pane
1: prostě.
0: Bože. Hele, tam už chvíli nevěrnostní program teda do toho, jo. Ale já si říkám, co s tím teďka se bude dít jako to s takovým nákladem. Já bych to, mám nápad, abych to odvez do, někam do středu republiky, někam na Vysočinu, udělal z toho obrovskou hromadu a zapálil. Aspoň by nám na chvíli třeba přestali vadit ty ceny pohonných hmot. To by byl vysmátej víkend. Anastasia, Left Outside Alone, další skvělá muzika za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Eva Farna a Mirej, tak krásné ráno šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
8: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt v okolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt v okolo Prýglu.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
15: Hit Radio.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace dnes ráno hlásíte z dálnice D1. Velký pozor si dávejte kolem kilometru 157 ve směru na Brno. Stala se tam nehoda. A opatrně taky na kilometru 337, kde leží předmět na vozovce, taky směr Brno. Určitě tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Eva Farná, Miraj. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, Američanka Krista Pájková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Oznámili to její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Íránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská. I tak ale výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí, napsala to agentura Reuters. No a atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 66. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu.
0: Tak Davidovi děkujeme za rychlý zprávy, no a my jdeme na parádní srdcovku, na kterou se těším už od rána. Je to song z dob, kdy pětiminutové písničky byly standardem, jo? Je to jedna z největších tanečních jmen osmdesátek a ve skutečnosti je to song o klukovi, kterýmu v katolické škole namluvili, že skoro všechno, co ho baví, je hřích. Takže si říkám, Jasmin, že máme jako velkou odvahu to pustit ve státě, kde je čtvrtina věřících. Pet Shop Boys, It's a Sin na Hit Radio. Hezké ráno.

0: tohle miluju. Pokud taky patříte mezi ty, kdo si řekl, sakra, tohle jsem dlouho neslyšel, tak jsme v tom úplně stejně. Maroon 5, This Love, 6 hodin 40 minut na Hit Radio. Hezké páteční ránko, šampioni.
1: Za chvíli, anebo možná někdo už teďka z dětí, jedou do školy a právě do školy se chci teďka podívat a konkrétně na hudebku, protože by mě zajímalo, jestli se u vás ve škole zpívá nebo zpívalo. A nejenom o hudebce, ale třeba nějaký soutěže nebo akce.
0: Jakože mám zazpomínat já, jestli jsem zpíval, no, tak jo. Ty? No, já jsem rád zpíval ve škole. Já jsem se vždycky předváděl před třídou, víš. Takhle, to, že ten zpěv je nic moc, tak to je věc druhá, ale rád jsem zpíval. Co ty pravděpodobně asi teda taky, když zpíváš teďka?
1: Taky, a my jsme tam měli různý akce právě a třeba jsme zpívali koledy před školou, před Vánocema a tak. Nicméně, proč o tom mluvím? Lidl teďka spojil síly s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído. A rozjíždí právě pěveckou soutěž pro školy a pro školky z celé republiky. Stačí jenom natočit celou třídu, jak zpíváte, můžete tam dát soutěžní song, který se jmenuje Jsme kuchaři, nebo nějaký svůj oblíbený hit, klidně něco vlastního. No a video nebo audio pak poslat do 31. října na bobabobek@lidl.cz.
0: A teďka rodičové a děti, ta nejlepší část, jo, vyberou 14 výherců a za nimi přijedou Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Co vás čeká? Tak ta rozcvička samozřejmě, hry, soutěže, workshop, taky nějaká super sváča. Takže jednou může být, jako si myslím, důvod se do té školy vlastně těšit. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak všechny detaily, podrobnosti najdete na lidl.cz/škola/volá. Takže, co udělat? Se na třídu, rozespívat a natočit.
2: Po děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
3: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
6: Laminátovou.
5: A voděodolnou.
6: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
5: Přesně.
6: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
14: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
18: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
17: Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na D1 u Mankovic na Novojičínsku je kvůli opravám zúžená vozovka. Omezení čeká řidiče taky na D2 u Brna a dál směrem na Bratislavu. No a na dálnici D48 je zúžení u Třanovic a mezi Lešnou a Palačovem se jezdí taky dočasně v omezeném režimu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: život je krásný, navíc když je páteček, že jo, tohle je Krištof 6.54, dáváte si Hit Radio, hezké ráno. Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno i med. Gordon Matthew Thomas Sumner slaví 75. Je to Sting, dámy a pánové.
1: Oh.
0: Je to Sting pro mě teda osobně jeden z nejoblíbenějších zpěváků, samozřejmě nejenom jeho solovky, ale taky songy od skupiny Police, kde byl právě frontmanem. 17 cen Grammy, je to naprostý bůh teda za mě, miluje Českou republiku, naposledy možná jste byli, sestavil na festivalu Metronom Prague. A my tady s Jasmin, my jsme se o tom bavili a my nevíme. My nevíme, co vybrat, protože on, ty písničky má všechny dobrý, jo. Třeba Desert Rose. My opravdu nevíme, co pustit na oslavu těch jeho 75, jo. Nebo třeba Fields of Gold. Taky dokonalý.
1: Taky dobrý. Pak tady máme Shape of My Heart. To taky miluju.
0: To jsi říkala, že by si zdala ty, co?
1: No jo.
0: Já jsem za Desert Rose teda zatím, jo. A nebo pak má ještě tohle, Englishman in New York samozřejmě. No a protože my se nemůžeme dohodnout, tak nám pojďte zavolat na 800-937-937 a kdo se dovolá jako první, bude mít možnost výběru tady z těch 4 songů, protože tak. My bychom se tady poštěkali a to prostě v pátek ráno nechceme, jo?
1: Jako máte možnost výběru, ale Shape of My Heart je za mě nejlepší výběr.
0: Jako tak. Možnost výběru dobrá, ale Desert Rose, ale jako dobrý, jo, teda. Snídaní šampionů, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Alena.
1: Ahoj, Alena.
0: Ahoj, Alenko, tak co ty a Sting?
2: Já ho mám ráda, jako je to úplně teda jiná věková kategorie, ale já ho mám ráda, má krásné písničky.
0: No tak schválně, my jsme tady dávali na výběr Desert Rose, Fields of Gold, Shape of My Heart nebo Englishman in New York, to, co hraje teďka, tak co bys chtěla?
2: Já mám ráda to Shape of My Heart.
0: Takhle, já nemůžu být samozřejmě smutný, protože všechny ty songy jsou jako dokonalý, jo. Tak,
2: výběr je to opravdu těžký, no.
0: Tak Alenko, ještě nám řekni, kam frčíš, do práce?
2: Do práce, no.
0: No tak šťastnou cestu a Shape of My Heart, hele, už to tam hraje, už to tam jede.
1: Děkujeme za výběr,
0: Alenko, šťastnou cestu a hezký pátek.
2: Mějte se, ahoj.
0: Člověče, na tebe jsou tak hodný ty naše posluchači.
1: Ne, prostě mám vkus dobrý, oni taky, ne, to je...
0: Je to super, je to skvělý. Takhle bylo úplně jedno, co vyberete, ale tohle je... 4 minuty 27 kvalitní muziky, Sting na Hit Radio, hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky
3: CZ.
7: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
8: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
7: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
9: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Pokud byl Irán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Bubenčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4-7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvou hry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 2-0 na sety. A teď pohled do našeho regionu.
12: Jihomoravská metropole dnes slaví. Uplynulo 30 let od chvíle, kdy padl při utkání Brno-Slavia na dnes už uzavřeném a zdevastovaném stadionu za Lužánkami divácký rekord české nejvyšší fotbalové soutěže. Na zápas tehdy přišlo 44 120 diváků a mimochodem zápas skončil remízou. Nutno dodat, že za Lužánkami padaly divácké rekordy běžně. V Brně a na jihu Moravy bude převažovat polojasné nebe. Teploty se vyšplhají na příjemných 24 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
16: Hezké ránečko.
17: Krásnej pátek konečně.
18: Snídaně šampionů.
16: Myslíme, že i vy z toho máte rado, že jsme se přiblížili k dalšímu víkendu a radost vám udělá i další parádní muzika. David Guetta, Sia, She Wolf. Tím začíná další hodina, tak hezké ráno.
10: Hit Radio City Brno.

0: 8 minut po 7.
1: Jestli máte pocit, že máte špatný vztahy s vašima sousedama, protože vám občas třeba vrtají, nevím, v neděli ráno, tak buďte rádi, jste na tom ještě v pohodě podle nás, protože v Británii jeden soused vyřešil takový dlouholetý spor tak, že ukradl traktor s balíkovačem, ujel s ním 14 kilometrů a napálil to sousedovi přímo do baráku. A ne jako, že trošičku do plotu nebo něco takového, ale normálně on projel zdí až do baráku a ten dům poškodil takovým způsobem, že se musí prakticky stavět znovu. Dokonce teda tam zbořil jako nebo znesvětil hrob otce toho souseda. Hmm. Fakt jako špatná věc.
0: Ty jsi říkala, že jel 14 kilometrů, tak to bylo teda výlet tak na dva dny. Nicméně, já když o tom přemýšlím, tak za mě je největší prča na tomto, že na tom traktoru bude větší škoda než na tom baráku, ale ten traktor zase nebyl jeho, že jo?
1: To je fakt,
0: protože víš, kolik stojí takový traktor?
1: No hodně
0: peněz stojí traktor. Tak by nás zajímalo, jaký největší sousedský konflikt jste zažili vy, případně co prožíváte? U Jasmínu u vás něco?
1: Ty jo, u mě konkrétně ne. Já jsem taková, že se snažím vyvarovat vůbec jako styku se sousedama, jo? Já moc s těma lidma nemluvím s těma lidma a tak. Kdybych žila na vesnici nebo v baráčku, tak si myslím, že jo, ale takhle jako v těch domech ani ne.
0: Člověče, my řešíme takový nebo problém. Jako on to nejde úplně vyřešit, protože pod náma bydlí paní, která si chodí na balkon dát jednu cigaretku. A on tam chodí docela často a samozřejmě ty chceš vytrat a ono to tak jde dovnitř, jo. No tak máme prostě teďka nad tým obyvákem elektronický bicí. No, ne, že bychom to chtěli jako vracet, ale moje říká, ale až ona přestane, tak to přestane hrát, jo. Takže je to tam takové lehké jako napětí.
1: Je fakt, že já si tady celou dobu, co ráno vysíváme, stěžuju, že pravidelně ve 3 hodiny se tam pere. Mm-hmm. A já od té doby mnohem hlasitěji zpívám a hraju na nástroje, no, aby jako se neřeklo.
0: No, ale počkej, já jenom to chci vysvětlit pro vás, že tom třeba trošku nevyznáte, tak oni jsou elektronický bicí a klasický bicí. No, a ty elektronický nedělají takovej kravál, takže jakoby my přidáváme, jo. Pokud to jako neustane, což jako neustane samozřejmě, tak dáme ty opravdický.
1: Tak jaký spory řešíte u vás vy? Číslo k nám 777-937-777 a co jste si napáchali?
0: Tak když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to prýma, samozřejmě budeme rádi i za SMSky. A teď můžete být rádi za další hity. Jeleni všude zdejší, to vás zabaví v 7 hodin 11 minut. Hezké ráno, zítra rádio.

0: čtvrt na osm, 2 minuty k tomu, tohle je Avril a taky páteční Hit Radio. Dva sousedi se roky nesnášeli, tak jeden ukradl traktor, jel s ním 14 kiláků a napálil to do domu rivala. To je příběh z Británie, no a chtěli jsme vaše zážitky se sousedy, protože je nám úplně jasný, že jste zážitků plní.
1: Máme tady na začátek takovou milou, hezkou zprávu od Lenky.
0: Pojďme na to, pouštím. Někde? Tak, máme to tady.
2: Takže když to shrnu, jo. Tak 18 stupně asi tak jako moc, protože...
1: Ty jo, dobrý, Míšo.
2: Teďka vlastně jak byli, bylo.
1: Tak já možná začnu nějakou zprávu,
0: ne? Už to
1: mám,
0: já jsem, pardon.
2: Krásné, dobré ráno. My se sousedíma máme vztahy úplně skvělý. Navzájem si pomáháme, chodíme grilovat společně na kafe. Prostě sousedka třeba vidí, že přijedu z práce, tak akorát volá přijít na kafe, takže si dáme rychlý kafe, spolu probereme, čím nás ty chlapy zrovna štvou. Zvířátka si hlídáme navzájem, ale nebylo tomu vždycky tak. Museli jsme se k tomu prostě dopracovat, že jo? Dospět, jak my říkáme. Takže my si sousedíma vztahy v pohodě.
0: Tak to byla ta milá hlava. Pojďme na ty ostatní zprávy.

0: Ahoj, my bydlíme v paneláku a pod náma je baba, ta kouří skoro furt, ale ona nemůže prostě kouřit někde před panelákem, ale na balkóně, takže my nemůžeme ani vyprat.
1: Ale to je fakt s tímhle, no to je nepříjemný, to když je fakt, se fakt nedá ani prát.
0: To je fakt, to je hodně nepříjemný, známe. Taky tady je hlasovka od Šárky, pouštím teď.
2: Ahoj, ahoj, tak my jsme měli sousedku, která nás měla tak strašně ráda, že na nás volala každou chvilku policii, že děláme bordel a že rušíme noční klid, bylo třeba 8 hodin večer, takže to nebylo uznané. No ale jednou jsem přišel ke svému autu a ona mě rozbila okno na autě u řidiče. Takže takové spory byly krásné, ale nikdy se jí to nedalo prokázat. Ahoj, ahoj, mějte se.
0: To je dobrý mít takový prima sousedy. Taky tady je zpráva, hlasovka od Jarky. Jarko, pojď.
3: Ahojky moje milé rádio, tak my řešíme se sousedy spor takový, že jim strašně moc štěká pejsek, ale jako vím, že je to pes a že kdyby uměl mluvit, tak mluví, ale problém je v tom, že ten pejsek štěká už od nějakých 5 hodin od rána až někdy prostě opravdu do 4 hodin do odpoledne. Ve chvíli, kdy jste po odpolední a potřebujete se vyspat, protože jdete na další odpolední, tak je to dost nepříjemný. No ale bohužel já se ani ozvat nemůžu, protože a poněvadž my máme doma papouška, máme Žaka. A Žako, když se rozhodne být hlasitý, tak ho vůbec nic neutiší. Takže vlastně si nemám na co stěžovat.
0: Mě by zajímalo, kdo si pořídil toho živočicha jako první, víš? Jo, že tam byl teda ten hlasitý pes, tak si řekli, a my si na just pořídíme papouška. Ještě bych ho naučil mluvit a mohl by těm sousedům něco vzkázat třeba.
1: Já znám jedny lidi, oni mají mají dva psy, mají malý prasátko takový to čajový a ještě mají Aru papouška, jo. A to musí být teda úžasný sousedi. A dokonce ten Ara se naučil volat na ty psy, jako ta rodina, i mění ty hlasy a volá na ty psy a oni tam jak dementi potom běhají za tím papouškem a myslí si, že je volá páníček.
0: To je super tip. Tak děkujeme za všechny vaše hlasovky, za všechny vaše zprávy a přejeme vám ty nejlepší sousedy, alespoň ať na následující víkend vám dají klid. Pojďme na hity. Shakira, Zoo, 7 hodin, 20 minut. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Shakira Zoo, 7.23 na Hitrádiu. Hezké ránečku, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, jaké máte vztahy se sousedy. Ještě tady je jedna zpráva. Píše Jirka, sousedi OK, ale zajímalo by mě, dobré ráno, jak to vypadlo s Jasmin Vysavačem. Tak Jasmin, připomeň, co jsme tady včera řešili.
1: Včera jsme tady řešili to, že mě se někam ztratil, odjel, nevím, co se děje. Robotický vysavač. A já jsem vyprávila o tom, že často se z toho doku někam ztratí, uvízne někde pod postelí a tak, ale opravdu není nikde. Všechno jsem prohledala, vysavač není. A včera, když jsem tady o tom mluvila, tak samozřejmě jsem pak přišla domů, hledala jsem znovu, stále k nenalezení.
0: Mi řekněte, jak se ti může prostě ztratit robotický vysavač.
1: No to mi řekněte vy, já to
0: protože taky nevím. Ten náš, když se někde zasekne, tak během vteřiny hnedka prosí, ať ho dojdeme vyprostit. Jo? Ale spíše řekni, takhle, možná bychom se to mohli rozebrat, Jasmin, jak jste se k němu chovali? Ne, řekni.
1: Radši vodil,
0: řekni,
1: no.
0: Jaký má jméno? Jaký má jméno?
1: Jméno mám, je to Volí, podle toho animáku.
0: Volí.
1: Volí.
0: Tak to bych vodil taky. Nevím, proč mu nemůžu dát doma český jméno, třeba Petr, nebo nevím, prostě Volí.
1: Tak Karla jsme měli, no, ale... Tak...
0: No a to bylo v pohodě, ten neutíkal z baráku, že jo?
1: Ne!
0: Za chvíli další songy, hezké ráno, zítra jde. A my či, hej, brother.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
9: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: www.ham.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní nehoda se stala na dálnici D1 opatrně na kilometru 157 u Tasova ve směru na Brno. Kolona se zatím netvoří. A na D1 pozor taky na kilometru 23 u Chocerad směrem do Prahy. Tam máme hlášenou nehodu osobního vozidla.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Páteční Hit Radio, snídaní šampionů, 7.33, tohle je Avicii. A David Račák pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, umělá inteligence mění strukturu pracovního trhu na obou stranách Atlantiku. Nová Benátech bude muset do 9 let zcela změnit obor 11 milionů lidí. Změny se týkají i Evropy, tady půjde o přeorientaci až 12 milionů zaměstnanců. Vědci vytvořili vložku do víka běžného venkovního popelnicového kontejneru. Přes den jí napájí sluneční světlo a ona rozkládá látky, které způsobují zápach z hnijících zbytků jídla. V testech fungovala déle než měsíc, to by asi ocenilo více lidí. No a pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Liovi. Útočník Galatasaraye měl 7 na zádech včera v Lize národů proti Dánsku. Ronaldo už v kádru nefiguruje.
0: Co se to tam děje v tom fotbale, co Jasmin? Takhle ty střípky toho, proč Ronaldo odešel z hřiště, se pomalu začínají skládat dohromady. Vlastně pořád neřek proč, ale připadá mi to jako, že teda chce skončit. Možná s tím fotbalem úplně, protože nedávno skončil Messi, to si pamatujem, to víme. A teďka vlastně jako Ronaldo, ale podle mě to je takový to, hele Ronaldo, když Messi skočí z okna, tak ty taky skočíš. A Ronaldo, ano. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Dneska naposledy soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je oblečení do takzvaný městský džungle, který jako odolá všemu. Takže pokud máte zájem, byste chci soutěžit na 777-937-777.
0: A oblečení do džungle může být vaše. Teď bude vaše další muzika Clean Bandit, Demi Lovato, Solo na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Solo 7:38 páteční rádio. A teď taky rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Poslední den soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen. S námi ve vysílání už je Filip. Fílo, hezké ráno.
2: Dobrý den.
3: Ahoj, Fílo.
0: Dobrý den. Fílo, koukal jsem, že cvičíš. Tady na mě na WhatsAppu kouká profilová fotka, jak si do půl těla.
2: Jo, jo.
3: Počkej, tak já se jdu podívat.
0: Tak počkej, tak já jsem to chce vidět taky. Tak chviličku vydržte. Tak to je ono. Hele, to je Filip.
3: Dobrý, Fílo.
0: No, tak prej dobrý. Tak prej už, hele, tak prej vyhráváš.
2: To je skvělý.
0: To je skvělý. Tak Filipe, jaký máš ráno, ještě než se vrhneme do té soutěže? Co?
2: No, ráno sice špatný, ale teď už se začínám dohánět. Jsem zaspal totiž.
0: Jo, takhle, to takhle. Hele, je páteček, ono se to nezblázní. Tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 věci, které se dají koupit v pekárně.
2: Chleba, houska a rohlík.
0: Mm-hmm. Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Fílo, budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora Česka?
2: Ježka?
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Víš, jakou barvu mívala bývalá papírová 50 koruna?
2: Zelenou.
3: To je stovečka, ale ještě dáme ti jednu šanci na opravu.
2: Fialovou.
3: Můžeme to uznat, je to na tým paletě.
0: Červeno, růžovo, fialová, no. to dáme. My jsme si říkali, jestli to dáváte nebo ne, protože to je taková otázka pro dinosaury, což si myslím, že ty nejsi, že to spíš já.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český interpret, je to český interpret.
3: A ještě neodpovídej. Naspíval třeba Máju.
0: Takhle mi ti to chcem dát, Fílo, tak pojď.
2: Jo, Karel Gott.
3: No jasně, no, ale Lady Gaga taky dobrá.
0: Je, ty nás zabil, posluchači. No tak pojďme na pátou poslední otázku.
3: Jakým jedním slovem nazýváme dohromady sobotu a neděli?
0: Filipe! Všechny zprávy, co přijdou u našich posluchačů, tě přepošlu do WhatsAppu, jo? Můžeš jim odpovědět. je to tvoje. Hele, zvládli jsme to nějak, dali jsme to. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen. Je to tvoje, Filipe. Tak my ti gratulujeme, ať všechno stihneš a užij si víkend.
2: Vy taky, děkuju.
3: Měj se krásně,
0: my jdeme řídit ty zprávy. Čau, čau, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle je slza, lhůta záruční, 7:45, krásné ránko z Itrády. A přišlo nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout. Pouštím.
1: Dvě vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
0: Je to český interpret. Dokonalý.
3: Před chviličkou rychlá pětka, Fíla si zasoutěžil, ale zvlád to nakonec.
0: Já jsem si to představil, aby to vypadalo, kdyby Lady Gaga zpívala Lady Carnival. Možná jí můžeme napsat na Instagramu, to je dneska moderní, že píšeš různým jako interpretům, že by to mohla zkusit přespívat. Imagine Dragons. Za malou chvíli taky moje nejoblíbenější Temper City Self-Aware, i vás to baví, no a přehodíme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
4: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu.
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
11: A právě tady vzniká Brno 1.
10: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
11: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
10: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
11: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
10: Více na www.brno1.cz.
11: Bydlení na plný plyn.
12: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo ve Vyškově opatrně v Olomoucké ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním. A pozor, taky v Opavě, v Palhanecké ulici je porucha na železničním přejezdu. Provoz tam teď proto řídí policie.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: to čím dál víc. Temper City Self-Aware na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno. Není 1. apríl. Věc, kterou vám řekneme, ta se opravdu děje, dámy a pánové.
1: Do Česka dorazil fotbal budoucnosti, kdy hráči sedí a běhají za ně drony, jo? Což je dobrá zpráva pro všechny, co u fotbalu nesnášejí běhání, protože tady se prostě sedí. A Plzeň je prvním českým městem, kde mají certifikovaný dron soccer, tedy.
0: No, běhá. Já jsem tady k tomu něco našel, že každý hráč pilotuje dron zavřený v ochranné kouli. Ty drony do sebe můžou narážet, brání soupeři a útočník se pak snaží proletět kruhovou bránou a vlastně je to tak trochu Focus, je to tak trochu počítačová hra, tak trochu fanfrpal, všechno dohromady. Jo? Já si říkám, že tohle je vlastně disciplína stvořená úplně pro mě. 90 minut sportu a já prostě jenom sedím a koukám.
1: To je do budoucna nic moc pro nás všechny. Podle mě budeme strašný jako tlustý koule, když se všechno nahrazuje takhle něčím. Už i ten sport.
0: Budem.
1: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak třeba bude vypadat střídání, jo? Hele, dron s číslem 26 ven, dochází baterka, taky nebude žádný simulování, jo? Protože prostě ten dron při tom lehkým kontaktu nebude prostě ležet 4 minuty na zemi, že jo? Konečně fotbal, hele, to je konečně fotbal, kde když někdo padne, tak je prostě opravdu rozbitej. Pojďme na hity, Daša Austin do 8 a pak David Račák přidá další zprávy, tak hezké páteční ráno, šampioni.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
4: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
3: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
5: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
6: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly na 320 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A jdeme se podívat do našeho regionu.
10: Na strážce zákona se obrátila žena, která si odnesla z alternativní terapie řadu modřin. Kriminalisté prověřují věc pro podezření ze spáchání trestného činu a hledají další klienty, kteří se podobných sezení účastnili nebo mají k věci co říct. Případná oznámení mohou sdělit na bezplatné lince 158. Dnes bude v Brně a na jihu Moravy převažovat polojasno a teploměr nás potěší maximálně 24. Z Brna Jitka Valášková.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Stal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ano, je to tak, snídáte s námi.
12: A krásný pátek vám přejem.
7: Snídaně šampionů.
11: Jsme moc rádi, že začátek pátečního dne startujete s náma. Ed Sheeran, Overpass Graffiti, tím pokračuje další muzika. Tak jdeme na to, hezké ráno.
7: Hit Radio City Brno.

0: 6 minut po 8. Pojďme na jih Čech. Ve Vodňanech čipují popelnice, tady čtu, a mi to přijde geniální. Týká se to toho, že popelářský vůz prý pozná, čí popelnici právě vysypal a kolik odpadu v ní bylo. A ten systém taky pozná, která popelnice byla vysypaná, která ne, před jak dlouhou dobou. A to mi řekni, člověče, jestli už to teda funguje, mělo by, tak kdyby nám zavolal někdo přímo z Vodňany, jestli tady někdo takový je. 800 937 937, jak to funguje v praxi, bylo by to prýma. A říkám si, co by tak o vás prozradila vaše popelnice?
1: U nás je to hodně zajímavý, no. Počkej, on někdo volá?
0: Ne.
1: Dobrý, jsem se lekla. Jako u nás je to hodně zajímavý a myslím si, že popelnice, to je fakt téma na jako dlouhodobý rozebírání.
0: Tak schválně. Dobré ráno, kdo z Vodňan se nám dovolal?
2: No, nejsem z Vodňan, ale přesně tenhle ten systém jsme u nás měli.
0: Aha.
2: A víš, jak to fungovalo?
0: No, slušně, když tak, jo.
2: Lidi začali vozit odpad do lesa, protože zjistili, že podle toho, kolik oni toho odvezli, kolik jim toho navážili, tak to se zaplatilo.
0: Aha.
2: Tak ty lidi místo by to dávali do popelnic, vozili do lesa.
0: Do prčic, no, takže jako chytrá technologie je vlastně jako dobrá na jednu stranu, takhle na první pohled, ale vlastně na tu druhou vůbec.
1: Znělo to dobře, dokud si nezavolal, no. Teďka už jsem o tom nic nemyslím.
0: Mějte se krásně, skuráno, ahoj. No, tak tady to máš.
1: Tak nic moc, no.
0: Tady to máš. Tyjo, takže já si říkám, hele, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, tak mají vlastně ty popelnice očipovaný taky.

0: čtvrt na devět, Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu. Ve Vodňanech mají očipovaný popelnice. Volal nám k tomu posluchač, který s tím má zkušenost, a lidi prý pro zavedení začali odpad odvážet všude možně, protože se jim ty čipy nechtěly platit, tak to radši odváželi do lesa. Což je hrozný. Takže to máme smartphone, smartwatch, smart home, taky smart bordel. A přišla nám dokonce ale taky hlasovka od posluchačky Renáty, která s tím má jinou zkušenost.
1: Zdravím do rádia. Já jenom reaguju na očipování popelnic. Tady je posluchačka Renáta. Krásně to funguje právě ve Vyšším Brodě, kde docílili toho, že lidé začali třídit odpad. Je to o tom, ano. Čím méně odpadku komunálního vyvezeme, tím méně budeme platit. Ale jde o to, že prostě ty lidi začali třídit plasty, papíry, plechovky, úplně kompletně všechno, včetně skla. Hmm. Takže za mě tohle očipování by mělo být úplně všude. A pokud jsou lidi čuníci a vozí to do lesa, tak to není o očipování popelnic, ale o lidstvu jako takovém.
0: Super názor, super názor. Tak my vás můžeme propojit s pánem a můžete spolu zajít na kavčo, probrat to. Nicméně, co čert nechtěl, počkej, já tady čtu další pecku, jo.
2: Ale.
0: Taky se to týká čipů. No. Do českých řek pustili 2100 malých jeseterů a každý z nich má čip, konkrétně do Dyje a Moravy na Břeclavsku.
2: Ryby mají čipy.
0: Tady ty prehistorické ryby, oni patří k evolučně skoro k nejstarším rybám, a ten projekt má zjistit, jestli se tenhle ohrožený druh dokáže do řek zase vrátit. Takže budeme sledovat čipy. Když si říkám, jestli používáš, jestli máš iPhone, že tak tam je aplikace najít můj iPhone, tak tady bude najít můj jeseter. Říkám si, čip má, teďka mu zařídit jenom občanku a datovku.
2: Budeš koukat, hele, tady pluje, přesně, pluje zrovna, přesně. Bobík.
0: Hele, prehistorická ryba, moderní čip, to je prostě jeseter 2.0, pozor. Pojďme na depešáky, hezký ráno.

0: Mod, Enjoy the Silence, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno. Ladíte snídaní šampionů, za to jsme moc rádi. Za malou chvíli další parádní muzika. Rehab, In My Head, taky Kamarád a taky aktuální doprava. Hezký ránko.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
10: Sportka od Olvinu.
11: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
12: MSV 2026.
11: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.

0: než jsem si přál.
1: Staň se součástí našeho vysílání a vysílej s námi.
2: WhatsApp Hit Rádia City Brno
1: 720 890 848.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se pomalu došetřuje ve Vyškově, stala se v Olomoucké ulici, kde osobní auto srazilo cyklistu. Do 10 minut by to tam mělo být průjezdné. A opatrní dál zůstávejte na dálnici D1 před Brnem. Omezení začíná už od kilometru 187.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: ráno, šampioni, tohle je kamarád Feel Alive. A s vámi snídaní šampionu na Hitrádiu. Je přesně 8.30 a David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, strážníci v Boskovicích chytili uzeninového fantoma. Chtěl ukrát 4 kila salámů a masa. Do batohu vrazil vepřovou pečení, chlazené kuře, uzenou plec, mleté maso, salám Vysočina, slovenský salám, salám Godhaj, šunkový i polosuchý salám, k tomu sýr, kávu, langoše a navrch smažený květák. Celkem za 1700 korun. Pozoruhodný výkon. Muž se ke krádeži přiznal. Pád letadla společnosti Fly Dubai se 174 lidmi na palubě zastavil po pobodání pilota jeho kolegou izraelský cestující, který nikdy předtím letadlo neřídil. Instalatér Yaniv Hayoun v kritické chvíli zatáhl za knipl, než se řízení ujal záložní pilot. Je divákem pořadu o vyšetřování leteckých nehod. No a severokorejský vůdce Kim Jong-un váží více než 140 kilogramů. Navzdory tomu, že jeho stav se dá popsat jako extrémní obezita, zatím nevykazuje žádné viditelné zdravotní problémy. Takové je alespoň hodnocení jeho korejské tajné služby, které ve středu zaznělo v tamním parlamentu.
0: Ale on to neví, ale. Protože teď si vem, že mu tam ani nikdo nemůže prostě říct, že je tlustý.
3: Nikdo, no. Že jo, tam si neškrtnou.
0: Mě to připomnělo ten vtip, jo. Jak se baví jeho Korejec se Severokorejcem a jeho Korejec se ptá, hele, jak se máš, chci život? A ten ze severu říká, ale kamaráde, ale nemůžu si stěžovat.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio. Krásné ráno, Michal a Jasmin s vámi. Nejnebezpečnější věta na světě je... Máš minutku? Takhle, někdo v historii lidstva tím nemyslel 60 sekund. Proč se o tom bavíme? Protože existují tři věty, které bychom v práci měli přestat používat, protože pak působíme méně sebejistě.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak jaké tři věty to jsou? Tak to první jsme si řekli, bude to jen minutka.
1: Protože no, nebude nikdy,
0: to prostě no. Nebude minutka. Nebo pokud ne, nevadí. Když vám to vlastně neskutečně vadí, jo? A to je slabý slovo pro to. A nebo třetí věta, nejsem odborník, ale... No tak tímhle si ještě před svým názorem totálně jako odkouříte. Proč vás vlastně ty lidi jako nemají poslouchat, jo?
1: No jasně, jednak je tam ta důvěryhodnost, ale taky pak působíte jako ty rozumbrady, no.
0: No jasně, ta pointa je vlastně jednoduchá, že buď něco zbytečně zlehčujeme, anebo se omlouváme ještě před tím, než vůbec něco řekneme. Tak jaká největší pekla, jaké věty v práci ještě můžou zaznít? Napadá mě třeba... Klidu, nemusíš odpovídat hned.
1: Já to mám asi, a tak to je i ve vztahu, takový to, musíme si promluvit, jo.
0: Jo, nebo nic mi není. Je všechno, jakoby prostě, jo. Není ti nic? Nebo, je mi všechno.
1: Hodně ti
0: je. Za mě vyhrává, máš minutku. To je prostě věta, pro kterou umře další 90 minut. A hele, za minutku, jo. Eva Farná, neříkej, co má se stát, tak minutku, vydržte, minutku.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Potřebuješ novou dřevěnu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
9: Hit Radio.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: mým déšníkem, šníkem, Rihanna, Umbrella, 8.50 na Hitrádiu, krásné ráno.
1: Určitě už jste někdy koukali na Pokémony, nebo sbírali jejich kartičky, hráli hry, nebo je aspoň prostě znáte a víte o nich, protože to byl velký fenomén.
0: No to jo, když jste měla v kartičkách Pikachu, tak to bylo na Pikachu.
1: Můj brácha ten je sbírá, doteďka je tím posedla, já to taky milovala. Co ty, Michale?
0: Miloval jsem hlavně ten seriál, že jo, Ash Ketchum a Znělka, já chtěl bych být ten nejlepší, jo, jak někdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a tréninky věcma, to prostě, hele, to si půjdu pamatovat. Podle mě, až budu na smrtelný postel a někdo by se mě na to zeptal, tak já ožiju.
1: Nápodobně. Já jsem našla článek o tom, jak tenhle ten fenomén vůbec vznikl a přijde mi to teda dost zajímavý. Vlastně to vzniklo tak, že jeden malej kluk miloval brouky, jo. Jejich tvůrce jmenuje se Satoshi Tairi. Jako dítě běhal po loukách kolem Tokia, chytal tam hmyz. Možná vám už taky někdy přišlo dítě domů s kapsama plným brouků. No ale jak to Tokio rostlo, tak louky, rybníky postupně zmizely a s ním i ty brouci, jo. A pak přišel Game Boy a on si řekl, představil si ty dvě konzole propojený kabelem a představil si, že tím kabelem mezi nima lezou malý potvůrky a bylo zaděláno na Pokémony. A ten vývoj trval nějakých 6 let, ta firma se během toho málem položila, ale v roce 96 vyšly opravdu první Pokémoni.
0: To je zajímavý. Já teda tu historii znám trošku jinak, tohle jsem vůbec nevěděl, protože já tu historii znám tak, že Pokémoni vznikly na Moravě. No. A když se bavil otec s matkou na dvorku svého statku u Kroměříže, mámo! Hente náš mladý synek je blbej jak ta svině. Pokémon je,

0: Dalton In My Bones, tohle je páteční Hit Radio. 8.57 a snídaně šampionů končí, jdeme se s vámi rozloučit, šampioni.
1: Děkujem za další krásný ráno s váma, další krásný týden a užijte si víkend.
0: Tenhle týden byl zkrácený, takže doufám, že i vám to uteklo. Po víkendu klasika v pondělí v 6.00 jsme tady.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Zvládněte pátek a užijte si víkend.
1: A odpočiňte si, v pondělí jsme tady zase.
0: Pa, pa.
3: Pouhé 2 minutky zbývají do začátku dopoledního vysílání na Hit Radio City Brno. Zdraví vás Ondra Blaho a rovnou nabízí i nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A nebojte se, není toho moc. Začneme ve Svatoplukově ulici u sjezdu z Židenické. Tady se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením. No a teď už se jenom podíváme na Hodonínsko, konkrétně do Dolních Bojanovic, do Josefské ulice, kde bude komunikace neprůjezdná až do 5. října. Tak s tím počítejte, já vám přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Pipit! Ferobet slaví 35 betonových let a celý rok rozdává odměny. Získejte tu svoji na www.ferobet.cz. Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď.
8: Pipit! Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: On Air.
6: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech 3 koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Přerované dál bojují se suchem, nepříznivá hydrologická situace tam totiž pokračuje. Vodoprávní úřad proto prodloužil zákaz odběru povrchových vod až do 31. října. Co všechno místní nemohou dělat, řekne mluvčí města Lenka Chalupová.
11: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Toto opatření se týká například Bečvy, Malé Bečvy, Strhance, Olešnice, Morávky.
0: Ale také například Bystřičky, Moravy, Blaty, Hané a jejich přítoků. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reinlem by měl být favoritem.
3: Slyšel jsem dobře, že šéf hokeje se bude volit na Tenerife. Pěkný výlet si chlapci udělali. No ale my nemusíme nikam jezdit, protože tady na Jižní Moravě je nádherně. Počasí aktuálně je, vidíte sami, polojasná obloha, teploty okolo 14 stupňů a odpolední maxima ty vyšplhají až na nějakých 24. Pršet by nemělo a to samé platí také pro nadcházející víkend. Sobota i neděle budou slunečné s teplotami okolo 24.
4: Hit Radio City Brno.
3: Startuje páteční dopoledne Hit Radio City Brno s tou nejlepší muzikou na páteční dopo. Anna Club, Roxette, anebo Poetika.

0: s Poetikou jsme odstartovali páteční dopoledne na Hit Radio City Brno s datem 2. října. A začínáme, respektive pokračujeme.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: Jak jinak než pozitivní zprávu, a budeme slavit, protože takzvaná Lightnerka v Brně slaví 70. narozeniny. Čtyřdenní program v klubu Lightnerova začal včera vernisáží fotografií Jana Mikuláška a kstem knihy o historii tohoto úžasného klubu. V dalších dnech, tedy dneska a o víkendu, jsou na programu výstava věnovaná Jiřímu Černému, koncerty i program pro děti. Na pódiu se během oslav objeví například AG Fleck, Buduar staré dámy nebo Bratři Orfové. Vstup na první den programu byl zdarma, na ty další dny se zájemci mohou přihlásit o vstupenky. Kultura v Brně totiž není jenom Sono, Fléda nebo Metro. Jsou to právě i tyto menší kluby, které přináší komunitní akce jako vernisáže, autorská čtení anebo koncerty kapel pro menšinové publikum. A právě kluby, jako je Lightnerka, dělají Brno Brnem, tedy tím nejlepším místem na světě. A tak jestli chcete oslavit společně s Lightnerkou 70. narozeniny, prostě tam vyražte, protože tenhle klub mám skutečně moc rád.

0: Nickelback, How You Remind Me, 5 minutek před 9:30 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno, které má úžasné páteční datum 2. října, takže víkend, ten je za dveřmi. Pro někoho vlastně víkend už začal. A jak už jsem říkali v předpovědi počasí, opět nás čeká krásné babí léto. Ani dneska, ani zítra, ani v neděli nebude pršet. Čekají nás teploty okolo 23-24 stupňů Celsia, a tak vás mile rád pozvu ven. No a pokud jste včera neposlouchali, tak jste možná minuli jednu pozvánku do lesů České republiky. Já vím, že to říkám takhle oficiálně, ale nebojte se, jenom co dozní další muzika, ať už od Hunter X anebo kapely Krištof, tak budu konkrétnější a řeknu vám, co se pro vás kde chystá.
1: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: S mým hlasem mi pomohla AI.
12: Puf, puf, mňau.
11: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Já se vám musím přiznat, že díky tomu úžasnému babímu létu, které panuje nejenom v celé České republice, ale hlavně u nás tady na jižní Moravě, já snad změním názor na ten podzim. Byť teda podzimní únava u mě nastoupila opravdu ve velkém a je krásně, ale já jsem absolutně bez energie, ale co tu energii může dodat, tak to je procházka v lese. To funguje prostě vždycky. A já vás chci pozvat na Den lesů nové generace, který proběhne v lesech České republiky 3. října, tedy tuto sobotu, a vlastně navazuje na akci, která proběhla v roce 2019. To byl den za obnovu lesa po kůrovcové kalamitě, kdy se na 14 lokalitách začalo sázet. Přes 34 tisíc dobrovolníků tam vysazovalo stromy. A právě letos se vrátíme na stejná místa, abychom se podívali, jak ty stromky vyrostly a jak se lesu nové generace vlastně daří. Co všechno uvidíte? Lesnickou techniku, drony, tažné koně, praktickou ukázku opatření proti suchu a povodním. Těšit se můžete také na lesní pedagogy a partnery s poradnou k ochraně přírody, samozřejmě turistiku, mykologii a nebo stavění ze dřeva. A protože jídlo táhne, tak se můžete těšit také na ochutnávku zvěřiny společně s tipy na domácí vaření a veškeré informace o této úžasné akci. A musím říct, že jsem moc rád, že se Hit Radio City Brno stalo partnerem této akce. Dozvíte na www.sázímelesynovégenerace.cz. Myslím si, že vzhledem k té předpovědi počasí je tahle pozvánka doslova ideální.

0: Za chvíli odbije 9:45. Zdravím všechny, kteří i v pátek 2. října ladí dopoledne na Hit Radio City Brno. Já jsem vás před malou chvílí zval na akci Den lesů nové generace, který proběhne zítra 3. října. Ale pojďme zpátky ještě k dnešnímu datu. Protože pokud vyrazíte do lesů České republiky oslavit tento den, tak byste taky měli vědět, že dneska 2. října je Světový den hospodářských zvířat. Takže pokud zítra pojedete třeba do těch lesů, tak se určitě zastavte na jednu z farem, které máme, ať už na Jižní Moravě, anebo na nedaleké Vysočině, se podívat, jak se ta zvířátka tady na těch našich farmách mají dobře. A nutno podotknout, že už je to opravdu mnohem lepší, co se týče péče a chovu hospodářských zvířat tady u nás v České republice. A klidně si tam zajděte i na nějaký dobrý oběd, protože světe div se, ale opravdu kravičky jsou občas stále ještě i na maso, a nebo na mléčko. Byť si osobně myslím, že bychom to s tou konzumací masa v žádném případě neměli přehánět. Vlastně si osobně myslím, že 2x týdně mít maso je až, a to říkám jako milovník masa. A ačkoliv se mnou možná nikdo nebude souhlasit, tak si pořád myslím, že to, jak to dělají farmy na Jižní Moravě a na Vysočině, je přesně tak, jak se to dělat má a jak si hlavně zvířata zaslouží.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
6: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: David Guetta a taky Terry Swims a Tom Zendai udělali tu nejlepší tečku za 9:00 dopolední a my tak jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Jak to aktuálně vypadá? Vlastně pro vás mám jenom informaci z D1 ze 170. kilometru ve směru na Brno, kde stojí porouchané nákladní auto, tak tady dávejte pozor. Jinak by se mělo jezdit bez větších problémů. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou anebo klidně textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
4: Pipit. Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na Senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Lidem může pomoct vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmů a naplánovat detailní program. Čem dalším může být turistům nápomocná, řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
10: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
9: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a zviditelnit méně známá místa. Pokud byl Irán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvou hry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase se od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 2-0 na sety.
0: Minutku po 10. ladíme Hit Radio City Brno a měříme teploty okolo 17-18 stupňů. Odpolední maxima na celé Jižní Moravě vyšplhají až k nějakým 24, na některých místech i 25 stupňům. Občas bude polojasno, ale většinou s průsvitnou oblačností, která se ale začne večer částečně zmenšovat. Jak už jsem říkal, sobota i neděle by měly být polojasné dny s nádhernými teplotami okolo 23.
8: Hit Radio City Brno.
0: No a po 10. vám kromě skvělé muziky nabídnu také pokračování brněnského týdne na Hit Radio City Brno. Za chvíli řeknu víc.

0: na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Brno.
1: Říjen odstartoval a jak jsem vám řekl už včera, 10. měsíc v roce bude ve znamení toho nejbrněnčtějšího vysílání v českém éteru. Každý týden se budeme věnovat jedné městské části a ten příští bude patřit Tuřanům. A to společně s Helenou Matulovou, průvodkyní Brnem z brněnského Ticu. Pojďme si ale ještě říct něco k samotnému Brnu. Včera jsme mluvili o tom, že jednotlivé městské části jsou specifické, ale nejen to, oni jsou i rozmanité.
2: No to rozhodně, protože tady máme spoustu protikladů. Například, když bychom se bavili o rozloze, tak největší městská část má 27 km čtverečních, což je jako docela dost. Ale z 90% těch 27 km jsou lesy, brněnská přehrada, Ubora a jenom tak jakoby na krajíčku je pár paneláků, takže asi tušíme, že mluvíme o Bystrci. A oproti tomu nejmenší městská část, Nový Lískové, tak to je v podstatě jenom kopec s panelákama, ten má 1,6 km. Že ty protiklady jsou obrovský.
1: No a jak je to se zalidněním jednotlivých městských částí?
2: No, to je taky zajímavý protiklad, protože třeba nejhustěji obydlená městská část má tolik obyvatel jako třeba Havířov nebo Zlín, což je skoro 80 tisíc lidí. Oproti tomu nejmenší městská část jich má zhruba 500 nebo 600, takže tam ten starosta zná každého osobně jeho psa, což teda uřeším, tomu bych to upřesnila. A ta nejhustěji obydlená část je Brno střed, tak tam vlastně zase ta anonymita teď převažuje.
1: A co je na Brně nejkrásnější? Takže to rozhodně není žádná placka, tak jak si třeba donedávna mysleli moji kamarádi, kteří z Brna nejsou.
2: Jako to rozhodně placka není, teda pokud už nepovažujete za placku něco, kde je rozdíl třeba i 200 metrů na morské výšce.
1: Až takový?
2: Což je hodně, no. Protože na severu v Útěchově tam je to něco přes 450 metrů, je tam spoustu lesů, takže jako se dá říct, že tam to počasí je určitě jiné, než třeba na jihu v Tuřanech, kde teda ta placka fakt je taková klasická Morava, jezera, pole, rovina, o 200 metrů níž než u Těchov, takže ty rozdíly fakt jsou.
1: Zelenou jsme si povídali o Brně obecně, ale jak už jsem říkal, od pondělí 5. října startujeme a startujeme v Tuřanech. A připomínám, že seriál o brněnských městských čtvrtích vzniká ve spolupráci s Ticem Brno a jeho autentickými prohlídkami s průvodci.

0: zítra mám. A já pevně věřím a doufám, že dneska bude mít štěstí jeden z vás registrovaných na www.hitradiocitybrno.cz. Do soutěže nevaříme, posloucháme, protože s novým měsícem máme nového partnera, který se nachází v Černých polích, nedaleko Vili Tugendhat, a je to tam moc hezký. Včera to klaplo, tak věřím, že dneska to s tou 500 korunovou poukázkou do restaurace zdarma nebude jinak.
1: Mironet, nová dvojka až oproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
11: A právě tady vzniká Brno 1.
10: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
11: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
10: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
11: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
10: Více na www.brno1.cz.
11: Bydlení na plný plyn.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: posloucháme.
1: Restaurace Olymp Brno, to je náš nový říjnový partner soutěže Nevaříme, posloucháme, který sídlí na Durďákově 46 a který dneska na meníčku nabízí kromě hovězího vývaru s nudlami třeba retro zapečené brambory s uzeninou a čalamádou, proč se nevrátit v čase, nebo vepřový řízek, nebo sírový špíz, a nebo týdenní specialitu kuchyně, kuřecí steak s parmskou šunkou a parmezánem. Mimochodem v pátek vás vždycky čeká taky sladká tečka na závěr. Je, to už musíte zjistit sami. Mrkněte na olymp-pub.cz a vyražte se tam podívat. Je to nedaleko vily Tugendhat, takže to můžete klidně spojit i s návštěvou této úžasné vily. A já to nebudu zbytečně zdržovat, protože jsme včera volali Janě a klaplo to. Dnešní 500-korunový poukaz nabízím Pavlovi. Pavel napsal do registračního formuláře, že je operátorem ve výrobě. Takhle, setkal jsem se s různými povoláními, ale co si vlastně představit pod tímto obecným pojmem, upřímně nevím, vždycky záleží na tom, co ta daná firma dělá, tak snad nám Pavel zvedne telefon, vyhraje 5 kilo, tedy pokud řekne Nevaříme, posloucháme, a taky nám prozradí, co dělá. No ale Pavel nebere telefon, takže Pavel má smůlu. Ale štěstí bude mít ten, kterému zavolám v pondělí touto dobou. Protože nevyhraje jednu, ale hned 2 5 kila do Olympu v Brně.
2: Kam v Brně za dobrým jídlem a příjemnou atmosférou? Do Olympu. Skvělá kuchyně, vychlazené pivo a místo pro chvíle s přáteli. Restaurant a pub Olymp. Durďáková 46.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Za 5 minut jako dvě 10:45 a vyladíte Hit Radio City Brno, které vám tedy v pondělí 5. října kolem 10:30 nabídne 2 500-korunové poukázky do soutěže Nevaříme, posloucháme, tak aťspoň se máte přes víkend na co těšit. No a na co se těšit můžete, a věřte mi, že to přijde už po 11. hodině, tak to bude další vzácný host za mikrofonem Hit Radia City Brno, protože povídat si budeme o rezidenci Café Kapral. Možná jste o ní slyšeli, možná ne. Pokud ne, tak budu rád, když budete ladit i po 11., protože nás doplní Silva Šeborová a také Petr Minařík, kteří o této rezidenci budou povídat. A je to velice zajímavý prostor, tak doufám, že u toho budete i vy.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nasekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu.
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
20: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
21: Sportka od Olvinu.
22: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
23: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
22: Jupi!
23: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
22: Rozložte nové možnosti.
23: Když mobily, tak Mironet.
22: Klikni dvakrát.
24: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Za necelé dvě minutky odbije 11. hodina dopolední a tak je opět nejvyšší čas na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na příjezdu do Pohořelic od Znojma se srazila dvě osobní auta, takže tady počítejte s omezením. Jinak ani Znojmo, ani Blansko, ani Brno nehlásí žádné vážnější aktuální dopravní nehody, tak ať to taky vydrží. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
5: MSV 2026.
4: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Baví léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly na 320 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Kraje pokračují v opravách silnic nižších tříd. Jedna z větších investic letos skončila v Klášterci nad Orlicí na Pardubicku. Rekonstrukce silnice třetí třídy tam probíhala po etapách, jak říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
10: Jednotlivé etapy byly rozděleny na horní část obce a dolní část obce, včetně mostu, s tím, že Pardubický kraj investoval z vlastního rozpočtu celkem 130 milionů korun a v té poslední etapě to bylo 65 milionů korun.
9: Rekonstrukce přinesla také větší bezpečnost chodců. Klášterci nad Orlicí přibyly nové chodníky, veřejné osvětlení a další bezpečnostní prvky. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík.
0: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 18-19 stupňů, no a krásné počasí bude pokračovat také v průběhu odpoledne a celého víkendu. Dnes v průběhu dne naměříme až 24 podobné teploty, včetně bohatého slunečního svitu, také v sobotu a v neděli.
7: Hit Radio City.
0: A jak jsem sliboval, už za malou chvíli probereme rezidenci Café Kaprál, a to společně se Silvou Šeborovou a Petrem Minaříkem. Tak laďte dál.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello. A jejich seniorita, 5 minut po 11 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. A jak už jsem vám sliboval v minulé hodině, dneska si budeme povídat o rezidenci Café Kaprál. A pokud vám to místo nic neříká, no tak jenom dobře, protože od toho je tady Silvie Šeborová a Petr Minařík, aby vás do této rezidence pozvali. Silvie, Petře, ahoj, rád vás vidím.
1: Ahoj.
2: My si se posluchače nevidíme, ale aspoň po drátě je zde, také ahoj.
0: Co je vlastně rezidence Café Kaprál? Kde ji najdeme? Jakou má historii? A tedy Silvie, asi poprosím tebe, aby si začala.
2: Najdeme ji na Údolní. Ten nějaký vstyčný moment může být Kunst, nebo bývalé vlastně sídlo Fakulty výtvarných umění, tak hned vedle toho. A je to byt, ve kterém dříve bydlel Zeno Kaprál, a co je na něm specifické a naprosto jedinečné, tak je atmosféra, kterou si myslím, že jinde v Brně nenajdeme. Mm-hmm. Zeno Kaprál zemřel v roce 2020 a od té doby se v tom bytě nezměnilo v podstatě téměř nic. Myslím, že jsme tak vyhodili starou zubní pastu, která tam zůstala.
0: Když se máme bavit o básníkovi, zkrátka dobře, jakémkoliv člověku, který byl literárně činný, tak v Brně nemůžete položit nikomu lepšímu otázku, než je právě Petr Minařík. Takže Peťo, kdo byl Zeno Kaprál?
1: Děkuju, že i teď dopoledne takhle v pracovní době přeháníš, ale Zeno Kaprál byl básníkem, výrazným, také prozaikem, byl také pojišťovacím agentem, to bylo jeho civilní zaměstnání, protože ani básníkem se v minulosti nedalo živit. Dokonce vydal knížku, která se jmenuje Moje pojišťovna a ne v krajině arkádské, což jsou takové kratší texty o pojišťování, o všech pojišťovacích jakoby zážitcích, které jako agent měl. Myslím, že jako pojišťovák nebyl moc dobrý, ale rozhodně by ho nechtěl. Byl taky vášnivým šachistou. Pamatuju si, že když byl předsedou obce moravskoslezských spisovatelů, což byla organizace, která fungovala, myslím, že to je rekord, která existovala asi 10 let, než po 10 letech zjistili, že není registrovaná a měla platy a všechny tady tyhle věci. A pak se zjistili, že to někdy v Praze, když dělali, zakládali obec spisovatelů, že to zapomněli organizovat, ale vydávali normálně faktury a tak dále. 10 let to fungovalo, tak takové byly ony 90. léta, takhle dynamické. A tohle všechno je Zeno Kaprál, ale především skvostný, úžasný básník. Jako člověk introvert, byl takový vysoký, moc toho nenamluvil. Jsem právě na tu obec spisovatelů moravskoslezských tenkrát za ním chodil, mě vždycky zavolal a říkal, přijďte na kávu. Ale já jsem tak intuitivně si myslel, že chci něco probrat, nebo tak jsem si sedl, on uvařil tu kávu a za tu, já nevím, 3/4 hodiny, co jsem tam seděl, řekl třeba 2 slova a pak řekl, přijďte zas, jo. A takhle to probíhalo.
0: Ale to je taky umění, jenom tak posedět a počumět.
1: Je to přesně tak, člověk to musí přijít na chuť, a já jsem tam přišel velmi dobře na chuť, protože on byl taky laskavým člověkem. A znovu opakuju, skvělým autorem. My jsme měli jako nakladatelství Větrné mlýny tu čest vydat i několik jeho knih. Mm-hmm. Pro děti, právě tady tu pojišťovací, ale taky básně. Důležité, a myslím, že to je takový jakoby vyrůstající z toho fenomén z té rezidence Café Kaprál, tak je, že to pokračuje, protože je Zeno Kaprál, který už není mezi námi a jemuž je to především připsáno a jehož to byl byt, kde ale taky vychovával své děti spolu s manželkou a jednak Fiktu Kaprála a jednak výtvarníka a jednak Doru Kaprálovou, spisovatelku, která vlastně v letošním roce velmi zazářila, protože získala Magnesiu literu za nejlepší knihu roku, mm-hmm, a taky evropskou cenu Evropské unie za literaturu ve velké konkurenci dalších evropských autorů. Teď právě příští týden startuje asi největší literární událost za mnoho desetiletí ve Frankfurtu nad Mohanem, bude českým hostem, tam je velký knižní veletrh, to je zkrátka něco jako expo pro literaturu, a Dora Kaprálová tam bude jednou z hvězd. Tak to je takhle nesoustředěně na všechny strany těkavě to zázemí té rezidence, které je samo o sobě je úžasným prostorem, přesně jak už tady bylo řečeno, tam se s ničím nepohlo, možná ta zubní pasta, ale každý, kdo tam kdy byl, a zažil tu atmosféru těch autorských čtení, tak víš, že to je zážitek nejenom to čtení samo o sobě, ale je to čtení v nějakém opravdu spisovatelském prostředí. To samo o sobě stojí za to vidět. To znamená, i kdo třeba úplně nemusí autorské čtení nebo tyhle věci, tak vidět to stojí za to.
0: Kdo se vlastně dramaturgicky podílí na fungování této rezidence, o kterou se stará mimochodem Turistické informační centrum Brno? I o tom si budeme dnes s

0: Za 3 minutky od 11:15 v dopoledním vysílání Hit Rádia Siete Brno s pátečním datem 2. října probíráme rezidenci Café Kapral společně se Silví Šeborovou a Petrem Minaříkem. A protože Petr byl u slova v závěru toho prvního vstupu, tak Silvie, teď dám prostor opět tobě, protože mě zajímá, jakou to vlastně mělo časovou posloupnost. V roce 2020 Zeno Kapral odešel do literárního nebe a od roku 2022 se vlastně o tento byt, městský byt, stará turistické informační centrum Brno. Proč? Jak? Jak to vlastně celé vzniklo?
1: A v průběhu té kandidatury se lidé, kteří na ní pracovali, snažili hledat různé brněnské fenomény nebo tu podstatu Brna, co je pro Brno typické po všech těch stránkách kulturních, ať už je to zmíněná literatura nebo výtvarné umění, divadlo a tak dále. A přesto vlastně jsme narazili na Zeno Kaprála a to, že tady existuje tady tento byt, který je dokonale zachovalý, včetně obrazů, Kaprálových knih, detailů, které dotvářejí ten prostor. A tak jsme se s městskou částí Brnostřed, která je majitelem bytu, dohodli na bezplatné výpůjčce, díky které tam ty programy můžou dále fungovat. Stali se natolik úspěšnými, stalo se na takým fenoménem, že ta spolupráce s městskou čtvrtí pokračuje nadále a dále tam rozvíjíme různé literární čtení, křesty knih, ale může to jít i třeba směrem performance, k divadelním spolupracím, různé festivaly, které se tam konají, nebo jich je rezidence Café Kapral součást.
0: Já možná ještě dodám, že se to všechno stalo v roce 2022 pod hlavičkou kandidatury Brna na Evropské hlavní město kultury 2028. Ale je to nazváno rezidence Café Kapral. Znamená to, že je to prostor, který je běžně otevřený veřejnosti, kde si můžeme dát třeba i kafíčko, když chodíme po centru, a nebo je to prostor uzavřený a otevíraný pouze, když je tam nějaký doprovodný program.
1: Prostor se otevírá pouze v případě programu, které tam probíhají pravidelně v jarní a podzimní sezóně, vždycky v úterky a ve čtvrtky, takže kdykoliv teď v průběhu října, úterý, když tam přijdete, něco se bude odehrávat, ale i potom v nějakých dalších dnech, kdy jsou tam třeba různé pronájmy, které se týkají třeba bytových divadel, spolupracujeme s divadlem Mikroteatro nebo divadlem Depok. A proč rezidence? Jedna z těch původních úvah byla, že by ten byt mohl sloužit také jako místo, kde když nějaký literát přijede do Brna, tak tam může žít a bydlet. Z toho vznikl ten název, ale ukázalo se časem, že to není úplně jako skloubitelné, protože ten byt je v stavu, kdy tam není úplně vhodné bydlet. Třeba tam chybí rekonstrukce topení, takže zimně ty programy vynecháváme, ono začíná být prostě v prosinci, tam fakt zima. A že je pak i těžko skloubitelné to, že tam někdo bydlí s tím, že mu tam třikrát týdně chodí lidé na nějaký program, takže se držíme toho, že to je místo, které se soustředí na programy. Pochopitelně by bylo možné to místo rekonstruovat, ale ta rekonstrukce potom už by nějakým způsobem vlastně poškodila tu

0: původní, to původní charisma.
1: Genius loci, jak ano. říkají odborníci a sofistikovaní lidé. Co se mně líbí moc, tak Petře, ty jsi vlastně zástupce nakladatelství Větrné mlýny. Ale sám si mě ještě venku na čerstvém vzduchu prozradil, že se ti líbí spolupráce různých brněnských nakladatelství právě v tomto prostoru. Tak jak to funguje?
2: No já bych jenom na úvod řekl, doplnil, co říkala Silvie, že když se v Brně a na Brně střed rozdávají byty, tak to nemusí dopadnout vždycky u soudu, ale může to dopadnout dobře. To je skvělá vyslím zpráva. Ale a ještě bych samozřejmě řekl posluchačům, kteří vědí, že Ondřej je vizionář, ale přesto, že to řekl myslím moc hezky, že jednou by ta budoucnost třeba toho prostoru mohla být otevřenější, třeba i v denní dobu a tak dál. Je to nějaké investice a já věřím, že se to do budoucna, teď by o to určitě stál, ale je to vždycky otázka peněz. Jasně. Ale když přijdou, tak já si myslím, že tohle je zrovna věc, kterou Brno potřebuje, aby co nejvíc bobtnala a tady se ukázalo, že za relativně málo peněz se dokáže hodně muziky a to je neuvěřitelné na té rezidenci Kaprála, to oceňuju, že ty se toho takhle chopil a věřím, že do budoucna se to podaří. No, to, co jsem ti říkal na čerstvém vzduchu, kde jsme ho trošku zakalili naším kouřením, tak bylo to, že já si moc cením toho, že tady v té dramaturgické radě, kterou ty sestavil, takže jsou různé organizace, především nakladatelství, ale já nevím, druhé město, Host samozřejmě, Moravská zemská knihovna, Host jako časopis. Mm-hmm. Takže tohle je taková ekumena, je to jedna z mála platform, kde se tito v uvozovkách konkurenti z Brna, kteří vytváří ten literární provoz a literární výstupy, potkají a můžou tvořit něco společně, tak to si myslím, že má velkou cenu. Mm-hmm.
1: Když se ještě zeptám a zkus to prosím v několika málo větách, byť vím, že to je velmi jako náročný úkol pro tebe. A v čem tkví význam Zena Kaprála? Už jsi řekl, co psal, o jakých tématech psal, ale v čem se třeba vymyká oproti ostatním básníkům, nejen brněnským?
2: Myslím, že se to dá říct stručně, on je prostě, to dílo se vymyká, to dílo je tak mimořádné a jedinečné, ale stejně tak jako u jiných autorů, ale to tvoří jeho osobitost, to znamená to, co on psal, tak velmi těžko bychom hledali, a teď to není žádná olympiáda, srovnání, že kdo je lepší, jasně, kdo je horší, ale to dílo je osobité a to tvoří velkého básníka. Zeno Kaprál velkým básníkem byl a teď to nemyslím jenom, že byl vysoký, ale opravdu velkým básníkem obsahem.
1: Vzhledem k tomu, že nebýt mojí středoškolské zkušenosti se zprostředkováváním finančního poradenství, tak bych asi nikdy v životě neseděl ani za mikrofonem Hit Rádia City Brno a už vůbec nebych se nikdy nedostal na obrazovky České televize. Říkám si, že možná jedno z těchto děl Zena Kaprála, konkrétně o tom finančním, o tom pojišťovactví, bych si asi měl přečíst.
2: No, ve finanční gramotnosti ti to asi moc nepomůže, ale pobaví se.
1: Díky moc. Petr Mynařík a Silvie Šibrová zůstávají našimi hosty. My jdeme na další muziku.

0: Legendární píseň od Soul Asylum Runaway Train, 21 minut po 11. A my opět navážeme na legendárního básníka Zeno Kaprála a jeho rezidenci Café Kaprál. A to společně se Silví Šeborovou a Petrem Minaříkem, kteří přijali pozvání za mikrofon Hitrádia City Brno a kteří vás chtějí pozvat na program, který se v této rezidenci koná právě teď v rámci té podzimní sezóny. Tak Silvie, buď konkrétní, prosím.
1: Tak hned první program, který tam bude, toto úterý, jak jsem zmiňovala, úterý čtvrtek, vždycky, když tam přijde, tak se něco koná. To příští úterý, což je 6. října, tam proběhne křes časopisu Flashart. Vlastně my nějakým způsobem i spolupracujeme, kromě třeba toho časopisu Host, jehož zástupce v dramaturgické radě, s různými dalšími časopisy, byl tam přes Tvaru. V případě Flashartu to je spolupráce, kterou jsme navázali kvůli festivalu Brnard Open, když prezentuje současné umění ve veřejném prostoru. Takže to bude hned ten první program, ale na co bych chtěla pozvat. Obzvláště já jsem si tady vzala tahák, ať se nezmílím v nějakém datu, protože mě ty čísla do hlavy úplně nelezou. Je 18. října, kdy se bude konat večer Zeno Kaprála, večer věnovaný tvorbě Zeno Kaprála při příležitosti jeho nedožitých narozenin. To je pravidelná akce, každý rok, kdy se tam sjíždí Kaprálova rodina, jeho bývalá manželka, děti, vnuci, vnoučata. A na tenhle program, na který přijíždí ta zmíněná Dora Kaprálová, navazují potom workshopy a divadelní představení, které realizujeme ve spolupráci s divadlem Mikroteatro. A to 19. října rozkresli knihu Říkadla pro tři holčičky a jednoho kluka. To je sbírka básní od Zena Kaprála, která byla inspirací k workshopu, když určen ten nejmladším návštěvníkům a návštěvnicím. Ty se může jít podívat i do zahrady, která je normálně nepřístupná. A následně rozžít knihu pro dospělé Mariborská hypnoza, která se částečně neodehrává, ale jsou tam zmínky o tom bytě a o tom, jak tam Dora vyrůstala.
0: Když už jsi zmínila Doru, tak Petře, pojďme zmínit obě děti, nebo všechny děti Zeno Kaprála, protože po jeho skonu jste určitě museli řešit pozůstalost, museli jste řešit jeho dílo a další věci, které s jeho prací, literární prací souvisely. Všechno nechali Ticu, všechno nechali na svém místě, nebo jak to vlastně probíhalo?
2: Já mám pocit, že to skončilo tak, že já jsem u těch jednání nebyl, především s Filipem Kaprálem, s Fiktou, který tam bydlel, protože Dora Kaprálová už podle mě skoro téměř 20 let žije v Berlíně a s dětmi a s manželem. A ty věci tam zůstaly, takže ten byt, samozřejmě kromě nějakých osobních věcí a tak dále, takže ten byt zůstal zachovalý. Já to můžu potvrdit, protože někdy v 90. letech jsem tam byl na nějakém večírku, takže když jsem tam přišel teď, tak to bylo takové deja vu. Tam ten večírek jsem se dělala Dora Kaprálová, když Zeno Kaprál nebyl doma s maminkou, takže to tam byl nějaký pravděpodobně šílený mejdan. Ale vím od Dory Kaprálové, která teď s Mariborskou hypnózou objíždí právě Německo, tak vím, že je ten návrat pro ní vždycky samozřejmě asi v něčem i bolestný, ale zároveň jako radostný, že je ráda, že se vrací na to místo a že to místo zůstalo uchováno a nikoli jenom jako ve smyslu pietním, že tady žil Zeno Kaprál, to by se dalo řešit asi nějakou cedulkou, ale že zůstal živým prostorem, který se asi bude ještě proměňovat a neustále se proměňuje ani ten program, ani ta dramaturgie není pořád stejná, přidávají se, jak Silvia říkala, do toho nové a nové subjekty a noví lidé, takže to si myslím, že je důležité a že to má inspirovat. A je to skvělý, že třeba i ta Dora sama je v té dramaturgické radě a přichází z typy a konec konců bude tam sama vystupovat. Ta moje pojišťovna, o které jsem tady teď mluvil, tak bude právě na tom zenovském večeru, který bude
1: 18. října, přesně tak. A jenom bych doplnila, jak to funguje prakticky. Máte soupis všech věcí, které tam zůstaly a které patří té rodině do poslední knihy. Máme smlouvu s bývalou manželkou Zeno Kaprála o tom, že tam může zůstat a že se to teď vypůjčuje, ale ve chvíli, kdyby ta rezidence přestala fungovat tím způsobem, jak dnes funguje, tak to patří té rodině.
0: Mm-hmm. Takže já už na samotný závěr jenom dodám cafekapral.cz, kde se dozvíte více o aktuálním programu. Já moc krát děkuji jak Petrovi, tak Silvi za to, že dorazili do Hit Rádia City Brno, že představili širší veřejnosti význam básníka Zeno Kaprála a hlavně program této rezidence, za kterou musíme samozřejmě poděkovat také městské části Brno-Střed, která turistickému informačnímu centru tento byt propůjčila. Moc krát vám děkuji za návštěvu, ať se vám daří. Ahoj.
2: Díky moc, ahoj.
1: Já bych také ráda poděkovala jak Hit Rádiu, tak městské části, tak rodině Kaprálový, že může tenhle byt fungovat tak, jak funguje.
3: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H plus M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: www.ham.cz.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl CZ nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt v okolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt, hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt v okolo Prýglu.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Rádio.

Mám pro vás další tipy na to, kam vyrazit. Třeba na slavnostní Brno a konkrétně vinobraní v Brně. Hned 11 vinařství vám na náměstí Svobody nabízí své produkty, k tomu cymbálka a spoustu doprovodného programu. Tak mrkněte slavnostibrno.cz/vinobraní a dozvíte se víc. Hit Radio City Brno zve také na mandlobraní, které probíhá během tohoto víkendu, kde jinde než v Hustopečí. Tak mrkněte na mandlobraní.cz a tam se dozvíte víc. A máte-li rádi divadlo, tak vás zvu na festival brněnských nezávislých divadel. Nemusíme nutně chodit jenom do těch velkých, než kvůli největších, ale právě i ta menší dokážou výborně pohladit po duši. Všechno se koná od 4. do 11. října a informace najdete na cosedeje.brno.cz.

0: Za chvíli urbí je 11:45 a vlastně se divím, že jsme to opět všechno stihli, protože naše dnešní dopolední tříhodinovka byla fakt napěchovaná skvělými zprávami. Mluvili jsme o tom, že Leitnerka slaví 70. narozeniny, takže pokud máte tento klubík rádi stejně jako já, vyražte tam o víkendu a oslavte to s nimi. Pozval jsem vás také na Den lesů nové generace, připomněli Světový den hospodářských zvířat, trošku obecněji mluvili o Brně, ale zároveň už navázali na příští týden, kdy odstartujeme tuto naši záležitost s první městskou částí, konkrétně to budou Tuřany. No a v Nevaříme posloucháme, nám to úplně nedopadlo, takže o to zajímavější pondělí bude, protože budeme soutěžit o 2 5 kila. No a ke rezidenci Café Kapralu se snad vracet nemusíme, už jsme toho o ní řekli dost. Takže co nám zbývá? Popřát vám hezký víkend a pustit moji závěrečnou dopolední srdcovku. A ta přijde už záhy.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: zeď. Pip, pip.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Pizzickář! Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
1: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
3: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
5: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
6: Lady Gaga.
5: Je to český interpret, je to český interpret. Přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše: Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
4: 2 vteřiny na odpověď.
5: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
6: Lady Gaga.
5: Je to český interpret, je to český.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Přiblížil se čas na moji závěrečnou dopolední srdcovku. Ale než vám ji pustím, musím ještě připomenout jednu důležitou věc. V dnešním odpoledním vysílání Hitrádia City Brno bude mít David Máčala za mikrofonem Hitrádia také mistra světa v moderním pětiboji Matěje Lukeše. Konkrétně od 17 hodin, tak si to nalaďte, protože i tenhle rozhovor rozhodně bude stát za to. No a teď už k té závěrečné muzice, nebudu to nějak obkecávat a jenom řeknu, že tuhle písničku mi dneska pustil můj kolega Ondra Kvarda. Je to rapper, který si říká NF a písnička se jmenuje Turn the Music Up. Mně se to líbí. A jestli máte rádi rap, ale žádný old school, ale trošku modernější, tak si myslím, že by se to mohlo líbit i vám. Tak mě pak klidně dejte vědět, jestli jsem se vám trefil do hudebního vkusu, anebo dáme v pondělí něco jiného. Mějte se pěkně, užijte si víkend, odpočiňte si, zasloužíte si to. No a v pondělí před 9:00 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Brno, Řípská ulice, tady se srazila dvě osobní auta na místě policie a projíždí se jedním pruhem. D1, 195. z Brna na Vyškov, tady havarovalo osobní auto a z Dubňan ve směru do Hodonína bouralo osobní auto s dodávkou. Projedete tam Kyvadlově. U Březin ve směru na Křtiny se stále vyšetřuje nehoda dvou osobáků.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
5: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo.
6: MSV 2026.
5: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
8: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
7: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu ve sněmovně hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Debata o nedůvěře zabrala 3 jednací dny. Česko zažilo letní teploty i v první říjnový den. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo ještě dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
9: Na 40 dnů uzavřou brněnští silničáři tunely Pisárky a Hlinky. Oba budou od 12. října do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. Uzavírka se dotkne také části Bíteřské a několika nájezdových a výjezdových ramp. Obnova technologického vybavení vyjde na víc než 200 milionů korun.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Jižní Morava hlásí teploty okolo 20 stupňů Celsia, odpolední maxima na některých místech vyšplhají až na 25. Pršet nebude, nebojte se. Čeká nás nádherný čtvrtek.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Já vám přeju nádherné páteční poledne. Ten, řekněme, zkrácený pracovní týden má jen jednu nevýhodu a to, že máme jen 4 srdcovky v tomto týdnu. Ano, už je tady 4. pracovní den, je tady pátek a tím pádem poslední srdcovky pro tento týden. Jak se máte dneska? Doufám, že všechno fajn, že všechno dobrý, že máte úsměv na rtě. Pokud ne, tak posloucháte správné rádio, protože my vám tu náladu určitě zlepšíme. Mám tady připraveno 5 legendárních hitů a ten 6. pak bude opět na vaše přání. Kam se vydáme hned na úvod? Půjdeme do roku 2000. V té době jeden slovenský zpěvák vydal nádherný album, jo? A tam se na něm jako podílelo tolik, ale tolik interpretů a umělců, jako třeba Anna K., Hanna Hegerová, Iva Bitová, David Koller, Robert Kodym, Vladimír Brabec a další a další. A těch písní, ve které například i Anna K. zpívá, no tak to je baroko. Kdy jste tohle slyšeli naposled? Už to nějaký pátek bude, co? No tak teď je jeden z nich, další pátek. Richard Miller a hosté. Baroko, srdcovka číslo 1 na Hit Rádiu.

0: Richard Miller a hosté Baroko. Jsme se dostali hodně, hodně daleko do minulosti, až do samotného Baraka. No, vracíme se zpátky. 12 hodin 8 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je krásný, že už teď mi začaly chodit zprávy na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a jako první zpráva úplně, tak mi přišla hned těsně po 12. hodině. Nazdár, tak pojď, nakopni to. Si říkám, sakra, tak to jsem si měl přečít dřív, to mi jako nevyšlo, tady tou první srdcovkou. No, nedá se nic dělat, jo. Máme prostě trošku pomalejší páteční rozjezd, jo, ale pojďme zařadit teda rychlejší stupeň a kopnu tam rovnou trojku. Dáme si ryzí devadesátky, aby jsme to teda fakt nakopli. V dnešní době tak se jí hodně fancy jídla, jo, to je samý, já nevím, avokádový chleba se semínkama a kolem zelenýma bylinkama a kytkama, co ani nevím vlastně, jak se jmenujou a jestli se to může jíst nebo ne, nebo vejce benedikt s holandskou omáčkou, jahodama, borůvkama, na domácí briošce nebo croissantu a takovýhle věci, ale hele, na rovinu, v devadesátkách jsme si doma prostě otevřeli konzervu lunch meatu. K tomu jsme si dali cibuli, kyselou okurku, kečup nebo hořčici, chleba a bylo nám dobře. A tenhle hit, který tady mám, tak to je prostě fakt ten talíř s tím lunch meatem, s tou cibulí a s tou kyselou okurkou. Tohle jsou ryzí devadesátky. Jdeme to nakopnout. Korona! Baby, baby! Páteční party začíná právě teď.

Rok 1995, na Hit Rádiu posloucháte Srdcovky a neuvěříte, co se teď stalo. Normálně mi přišla zpráva od bývalého prvoligového fotbalisty Milana Petržely a píše, poslouchám v rádiu teď na cestě autem. Srdcovky jsou skvělý. Je to možný? Milan Petržela, frajer, co odehrál 537 zápasů, rekordman, nikdo neodehrál víc v první lize než on. Ten na druhém místě je skoro o 100 zápasů zádu. Dal 60 gólů, 4 tituly, teď poslouchá Srdcovky. Milane, ty jsi král, jako Michael Jackson, tak tohle je pro tebe.

0: Poznali ste ho? Gordon Matthew Thomas Sumner, alias Sting. Dnešní oslavenec tady u nás na Hitrádiu a čtvrtá srdcovka pro páteční den.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jo, Sting dneska slaví narozeniny. Na narozeninovém dortu bude mít teda docela slušný požár. 75 svíček, 75 let. Nádherná, fantastická hudební kariéra, spousta legendárních hitů. On je opravdu jako žijící legenda. Žijící legenda a upřímně řečeno, na baskytaristu to není vůbec špatný. Teď zdravím všechny baskytaristy i mý kamarády, ze kterých si děláme stále jako legraci. Tak vidíte, i baskytarista může být vidět a slyšet. Je 12 hodin 20 minut, já se tady dívám na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. Píše mi Pavel, čau, tak s tím lunch meetem si zabil. Normálně jsem na něj dostal takovou chuť, že ho půjdu dneska hledat do obchodu a dám si ho tak po 30 letech k večeři. Doufám, že ho ještě prodávají. Pamatuju si, že jako dítě jsem ho měl často, máma ho i smažila na pánvi k bramborám. Tak díky moc za tuhle vzpomínku. Pavle, není vůbec zač, upřímně řečeno, mluvil jsem o lunch meetu a normálně si tu chuť jako vybavím taky. Okamžitě. Na první dobrou, fakt bych si dal. Dáme si pátou srdcovku, to si taky určitě vybavíte, takhle hned podle prvních tónů. Co? Jdeme do Švédska. Na Hitrádiu Cardigans a za chvíli srdcovka na vaše přání. Tak mějte pohodový pátek s Hitrádiem, s Jirkou Plnářem a s Cardigans.

0: Band Against na Hitrádiu, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No, toto uteklo. 12.24, tohle byla poslední srdcovka pro dnešní den a zároveň i pro tento týden. A teď je otázkou, co si dáme jako srdcovku na přání, jo? Ten přídavek tady samozřejmě bude, šestá srdcovka nesmí chybět, ale to já už nerozhoduju. O tom já už nerozhoduju, pojďte se na chviličku i vy stát DJem Hitrádia, nebo DJkou samozřejmě, 777-937-777. Pojďme si dát nějakou píseň od kapely, interpreta, zpěvačky, co třeba jste měli ve svém pokojíčku na plakátu, nebo jste si vystřihávali samolepky z bravíčka a tak podobně. Prostě něco, co vás vrátí do doby, kdy jste byli třeba na střední škole, nebo do puberty, jo? Napište mi, co byste dneska chtěli slyšet, co je srdcovka číslo jedna pro vás a já vám ji zahraju. Moc rád. Tady na Hitrádiu 777-937-777.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Príglu.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šabuzy na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi páteční srdcovka na vaše přání. Dneska to opět bylo těžký a tak jsem začal počítat v jednotlivých zprávách, kolikrát se mi tady objeví jaká kapela nebo zpěvák nebo zpěvačka. A nevím, co se stalo, ale zrovna dneska to vyšlo na Offspring. Jakože nejčastější kapela, kterou já tady vidím na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777937777. Tak jsou opravdu Offspring, takže my se vydáme do 90. let. Píše si mimochodem, mimo jiné, Eva, Tomáš, Jirka, Honza, ten k tomu ještě přidává krásnou story. A to tady budu čistečko. Kamaráde, já na základce vyrůstal na Offspring, učil jsem se na prkně ve skateparku a nezapomenu, jak jsme tenkrát nosili s sebou jezevčíka. Závorka rádio, jasně, vím, co jezevčík. Do něj se dávali bušty, závorka, velký tlustý baterky. Já jsem chtěl říct, že posloucháte srdcovky, já myslím, že všichni víme, co jsou baterky, bušty, ale v pohodě, díky za vysvětlení. Nám tam hrála Amerikána. Dodnes je to moje nejoblíbenější od Offspring, co kdy vydali, a obecně nejoblíbenější deska. S čím se dá souhlasit? 100%. Tak si dáme něco s Amerikány, ne? Na Amerikáně tam toho je strašně moc. Je tam samozřejmě Pretty Fly, pochopitelně. Co tam je dál? Why Don't You Get a Job? To je tam taky. To hrajeme ale často. Tak si pojďme dát něco, co se jenom tak nehraje, ne? Tohle je mimochodem číslo 5 na té desce. Pátý hit hned po Pretty Fly. Tohle vás nakopne v pátek. Tohle je něco, co potřebujeme slyšet v srdcovkách. Něco, co se prostě už jen tak nehraje. A proto je tady Hit Radio. Tak si to užijte. Offspring!

0: Pokáč na Hitrádiu. Život občas není fér a tak si váš každé maličkosti, co máš. O čem to ten Pokáč vlastně zpívá? Možná necháme až do středeční roli ty dvojsmyslů, ale je tady ten malý kašpárek, vám může zahrát velké divadlo na Hitrádiu a tak budu pokračovat dál s výběrem dalších skvělých hitů, i přesto, že srdcovky jsou pro dnešek opravdu u svého konce. Ale dáme si do 13. hodiny ještě Miles Smith, Green Day a nebudou chybět ani Disturbed. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Další srdcovky zase v pondělí tady na Hitrádiu ve 12 hodin. S vámi Jirka Pelnář, pokračujeme dál. A tak si jako říkám, že kdybyste chtěli mít už nějakou jistotu, co byste v pondělí chtěli slyšet, tak klidně i dál můžete psát vaše hudební tipy na 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne i mě na Instagram, normálně do zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. Nestýjte se, nebojte se, klidně mi to tam všechno sypte, ať na příští týden jsme připraveni a vyslyšíte přesně to, co máte rádi. V srdcovkách na Hitrádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Víc z hudby toho mezi 12. a 13. na Hitrádiu už neuslyšíme, ne, že by jsem nechtěl, ale čas, ten nás trápí. 12.59, za minutku jsou tu nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Ostravské ulici směrem do centra za sjezdem do Bělohorské probíhají stavební práce a jízdní pruhy jsou zúžené. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivuj kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně je možné na úřadě o průkaz požádat až do středy. Hnutí Naše Česko představilo návrh koncepčního řešení penzijního systému. Cílem je propojit penzijní reformu s vytvořením silného kapitálového trhu. Dobrovolnost systému zůstane, má ale aktivně pomáhat lidem udělat racionální a dlouhodobé rozhodnutí, uvedl k návrhu předseda hnutí Martin Kuba. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Jihočeský Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A teď ještě něco z regionu.
1: Jihomoravská metropole dnes slaví. Uplynulo 30 let od chvíle, kdy padl při utkání Brno Slavia na dnes už uzavřeném stadionu za Lužánkami divácký rekord české nejvyšší fotbalové soutěže. Na zápas tehdy přišlo 44 120 diváků a zápas skončil remízou.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes v Brně a na jihu Moravy převažuje polojasno a teploměr nás potěší maximální 24. Slunečný bude také víkend.
2: Jirka Pelnář. Hitrádio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin, 3 minuty, po obědě zpátky v práci. Už se vám dneska nic nechce, melete z posledního, jak se říká, těšíte se domů a v pátek, takhle jako v práci, vám to přijde jako nekonečně dlouhý. Nebojte se, zvládnete to. Hele, v Tennessee teď jedna vězenkyně přežila 2 smrtící injekce, takže těch pohodě, jo? Víkend před námi, o víkendu můžete vyrazit do lesa na houby, načerpat trochu kyslíku do žil. Kdyby náhodou jste na ty houby vyrazili, ale ne v Česku, že byste jeli, já nevím, třeba tady kousek někam za hranice, ať už se bavíme o Slovensku, Rakousku, Německu, můžete tam vlastně vůbec jít na houby? dobrá otázka. Odpověď uslyšíte za chvíli. Teď si dáme zase něco, co vás dneska v té odpolední části dne trošku nakopne. Gala Freed from Desire.

One Republic na Hit Rádiu ve 13 hodin a 14 minut a to je chvíle, kdy jdeme spolu do lesa. Houbaření. Chodíte do lesa na houby? Je to vaše vášeň? Stejně, hele, jo, žijeme v roce 2026. Moderní technologie vládne světu, AI radí se vším, auta jezdí sami, telefonujeme z hodinek, ale aby někdo vynalezl hledač hub, to ne, jo. A možná vlastně právě proto nás to tak baví, protože se to po staletí dělá pořád stejně a člověk si tak vlastně i od těch technologií odpočine. Musí vyrazit do toho lesa, vohnout se a hledat sám. Pak ale samozřejmě, pořád jsme v 21. století, takže svý úlovky nafotí, natočí, sestříhá dílsko a pošle to na Facebook, aby ostatní záviděli, to je jasný. Kdybyste náhodou v příhraničí zabloudili v lese až k našim sousedům, tak pozor. V Rakousku můžete houbařit v lese maximálně do 17 hodin a z lesa si můžete odnést maximálně 2 kila hub na osobu. Víc ani ťuk, jinak jsou tam pokuty, které jsou až v tisícovkách eur. Německo, to je vlastně skoro to samé, taky maximálně 2 kila, ale některé oblasti mají dokonce jenom půl kila na osobu, takže pozor. Zákaz houbaření je potom v chráněných oblastech, to je jasný, ale taky v oborách anebo v oplocenkách. Co se týká Polska, to vůbec nemá smysl chodit do lesa, tam už byli před váma, ale zase to všichni prodávají kolem silnic, takže tam jste jako v pohodě. No a na závěr ještě Slovensko, to je taky v klidu, tam můžete sbírat jako u nás tolik množství, kolik ideálně naštve všechny vaše sousedy. Na Slovensku je to jako u nás, jo, tam se taky nehoubaří, ale plení. Akorát teda pozor, v některých oblastech tak vám jiný houbař může váš košík zabavit a k němu se vezme ještě peněženku a hodinky, tak dávajte na to pozor. Sia, Kendrick Lamar, The Greatest, no a šťastný lov o víkendu.

0: Ale Farben na Hit Radio ve 13 hodin a 24 minut. Pánové, jestli jste někdy měli touhu, že byste si pořídili kilt, tedy prostě tu pánskou sukni, že jo? Tak dneska je ten den D. Není lepší den než právě dnes 2. října, protože dneska je Mezinárodní den zvonů. A člověk, co nosí kilt, tak já říkám, to je takový jako živej chodící zvoneček. Víc. Jisto budu říkat, asi nemusím, představivost hraje sama. Takže dneska je ten den, jo? A když už teda máme Mezinárodní den zvonu, tak vám přeju, aby už taky dneska jako zazvonilo na konec pracovní doby. Ono to přijde, nebojte se, přijde to. Za chviličku Eva Farna, Perpetuum Mobile a taky... Tady ta malá srdcovka. Huba Stang The Reason. Což je možná malá ochutnávka toho, co vám zahrajeme i dneska večer na Hit Radio Classic. Mezi 18. a 21. Tak buďte s náma.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
3: A právě tady vzniká Brno 1.
2: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
3: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
2: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
3: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
2: Více na www.brno1.cz.
3: Bydlení na plný plyn.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.

0: Vysílej s námi WhatsApp Hitrádia City Brno 720 890 848.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na Perpetuum Mobile na Hitrádiu ve 13:37, když se Eva Farná narodila, tak Madoně už bylo 35 let. Takže byla o 2 roky starší, než je Eva teď. Těžký, co? Ztratili jste se v tom? Nevadí, nevadí, my vám na Hitrádiu vždycky ukážeme cestu. I tou hudební historií. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou vás čeká doslova a do písmene 3 hodiny cestování časem a taková malá 3 hodinovka hudebního dějepisu 80, 90 a milénium. Máte se na co těšit, protože je pátek, tak to bude trošičku v popovějším duchu. No a když už se bavíme o Madoně, tak pojďme si dát jeden z jejich největších hitů, který mimochodem nahrála v době, kdy Eva Farná ještě vůbec nebyla na světě. A i přesto, že to je vlastně jako taková jako poproková svižná věc, tak kdybyste si nikdy chtěli najít překlad toho textu, tak ono to je jako hodně vážný. Jo? Ona o tom vlastně... Ona v této písni tak nějak bilancuje nad několika tématy, jako je její katolická výchova, což pro ní asi muselo být extrémně náročný a možná i pro její rodiče. Ostatně i o tom je ta píseň, o jejím vztahu s jejím tátou, o odchodu její mamky a samozřejmě o velmi špatném manželství s hercem Sean Pennem. O tom je Like a Prayer. Hit, který si dáme právě teď jako takovou malou pozvánku na dnešní pořad Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou.

0: Hurricanes, Sweet Caroline, hit, který se velmi často hraje na hokejových zápasech, hlavně teda na mezinárodních turnajích. Tak když jsme u toho mezinárodního hokeje, tak jedna aktualitka. Petr Bříza se prvním českým prezidentem Světové hokejové federace v historii nestane. V hlasování ho porazil Němec Franz Reindl, který na post kandidoval už před 4 lety. Jenom dodám, že ho porazil o pouhé 3 hlasy. Tak škoda, mohla se připisovat takováhle mezinárodní hokejová historie. Nedá se nic dělat, tak třeba příště. Za chviličku Lime Pain, taky Rita Ora, nebudou chybět ani Nickelback a Rockstar.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Prýglu.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za dvě minutky bude 14 hodin, před námi taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava, takže pokud jste za volantem, dobře poslouchejte, ať víte, jak se kde jezdí. My vám přejeme šťastnou cestu s Hit Radiem.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně před Husovickým tunelem ve směru na Židenice probíhají v levém pruhu práce na silnici. Dejte si tady pozor. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Ivan Rochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
7: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za svůj výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti hnutí Duha. Omluvu, o které rozhodl v září soud, zveřejnil spolek na webu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, je doporučeno před použitím vody k pití a vaření nechat ji 5 až 10 minut odtékat. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí prověřují. Už dříve policisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale zatím nevyloučili. A teď ještě něco z regionu.
1: Na 40 dnů uzavřou brněští silničáři tunely Pisárky a Hlinky. Oba budou od 12. října do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. Uzavírka se dotkne také části Bíteřské a několika nájezdových a výjezdových ramp. Obnova technologického vybavení vyjde na víc než 200 milionů korun.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V Brně a na jihu Moravy převažuje polojasné nebe. Teploty se vyšplhají na příjemných 24 stupňů Celsia a máme před sebou krásný víkend.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dvě hodiny odpoledne, přeju pohodový pátek domů, do práce a taky za volant. Kdyby náhodou jste narazili na nějakou černou kočku, tak jenom pozor, kdyby vám přiběhla přes silnici. Opravdu asi nosí smůlu, teď se o tom přesvědčila jedna paní. Takhle černé malé kotě jí přiběhlo přes cestu. Zůstalo stát u té silnice, tak paní zastavila, zžilalo se jí srdíčka, koťátko odchytla, jo, odvezla dokonce to koťátko na služebnu strážníkům. No a strážníci, když převzali kotě a udělali zápis, tak ještě se podívali do občanky té paní a zjistili, že paní je hledaná, protože neplatí výživný. Takže pro dobrotu na žebrotu, dávajte si pozor na dobrý skutky někdy.
2: Give me, give me.

0: Imagine Dragons na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio, chviličku po druhé hodině.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady pátek a také čas na náš pravidelný tradiční pořad Pravda nebo bullshit. V minulé hodině tak už jsem mluvil o houbaření a tak jsem začal hledat, co si tady jako myslí věci v různých statistikách. A našel jsem zajímavou věc pro dnešní den, která se houbaření týká. A zní.
1: Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů nepřestane sbírat v lese houby, i když už má dost. Jinými slovy, zhruba 7 Čechů z 10 jde vyplenit les a sbírá na množství, hlavně co nejvíc, i když se to potom doma vyhodí. Tak co si o tom myslíte? Je to vůbec možný? Děje se to u nás v Česku? To asi ani ne, to jsou jenom pomluvy. Myslíte si, že
1: vědci
0: mají pravdu, když je to pouhých 71%? 777-937-777. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Je to reálné číslo? Mají vědci pravdu? Děláte to taky? A proč? Štve vás to? A proč? Pojďme si popovídat otevřeně bez obalu tady na Hit Radio, jako každé odpoledne ve dvě. 777-937-777.

0: Tohle zpívá Tones and I, taky tedy Swims, a k tomu hraje David Guetta. Skvělá kombinace na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pátek 14:00 a tak si povídáme na další téma, kdy...
1: Vědci
0: vypočítali, že prý 71% Čechů chodí do lesa houbařit a nepřestanou se sběrem hub, i když mají úplně plný košíky, jo? Já jsem se ptal, jestli to číslo je reálný, co si o tom myslíte a jestli to taky tak děláte, nebo obecně, jaký na tom máte názor, jo? Tak třeba tady Lukáš píše, ahoj, přiznávám se, dělám to taky už od dětství. Dělala to tak babi s dědou, moji rodiče a už i moje děti. Je to závislost, přece tam tu houbu nenechám, když už jsem ji našel, ne? Je to zlozvyk. Zdraví Luky. Další zpráva, ahoj, já to dělám záměrně, protože se mi stane, že je potom půlka hub červivá a já bych neměla dost. Zdraví Pája. Jasně, to má nějaký ekologický důvod. Co hlasovky? Ty tady máme taky.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Takže ahoj. Já si myslím, že když něco zadarmo, tak znáš Čechy. Plný tašky, plný koše, plný kufry, jenom něco nejvíc toho donést domů. No, a pak co s tím dělají? No, Bůh ví, hele. Čau, Tenko, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Děkuju, Zdení, za zprávu. Další, hele, to si nemyslím, že takové číslo ne. Třeba těch 55% asi jo, ale já tam teda nespadám. Nikdy se neměl vrchovatý koš, abych se třeba do lesa vracel ještě jednou. Ale s tou českou hamižností, která u některých nemá hranic, možná vlastně bych se nakonec tomu číslu asi ani nedivil, no. Tak 71%, je to podle vás reálný? Mají
1: vědci
0: pravdu? Znají nás Čechy dokonale, anebo ne? Jo, teď mi tady přišla fotka. Ahoj, já bych s nimi souhlasila, když my se snažíme sbírat jen mladé a větší houby, prcky a staré už necháváme. Letos je houbaření nádhera a ty tady na to koukám. 1, 2, 3, 4 plný koše. Kolik máte členů rodiny? 38? Tak dejte vědět, co vy si o to myslíte. 71%, je to reálný. 777-937-777. No a když sbíráme i pro přátele, dáme si přátele.

0: Další velmi povedený duet Lady Gaga Bruno Mars ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tebe do finále rozhodnout, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. Tvrdí, že 71% Čechů, když jde do lesa na houby, tak prostě sbírá víc, než je potřeba. Asi takhle bych to zkrátil. Posledních pár zpráv tady mám od vás. Zdravím, tak tohle pravda je. Radši jim to doma schně, protože je to o lidech. Já znám jednu rodinu, 5-6 košů a pak to doma vyházeli a najednou svůj hamižností sebrali jedůvku a ta se jim pomstila. Bylo jim hodně špatně. Pak je tady spousta smajlíků u toho. Chápu. Další. Můj soused říká, ještě nevím, na co mi to bude, ale už teď mám málo. A tímhle bych to zavřel a troufnu si tvrdit, že když věci tvrdí, že to je 71%, tak pro dnešní den, na základě všech vašich zpráv, co jste posílali na 777-937-777, tak výsledek je takový, že
1: vědci
0: pravdu nemají. 71% je mimo realitu. Vypadá to tak na 86%.
2: Té Radko, Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: zeď. Pip, pip.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když pážíme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidenční parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio, zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Pink a také její dcera, ano, to rozděl, je 14:33. Ve světě se teda dějou jako neuvěřitelné věci, jo, třeba Velká Británie předčasně propustí tisíce vězňů, z čehož teda mají obavy, jakože i evropští sousedé, pochopitelně. No, u nás tady v Česku tak se zase řeší prostě jenom komunální volby, že jo, a je to tak na vesnici, kdy dá se prostě jenom hnuj a to je všechno. Tak si říkám, pojďme na všechno na chviličku zapomenout. Pojďme si dát něco, co je fakt jako v pohodě. Pojďme si dát něco tady na Hitrádiu, co vás vyloženě naloží do pohody. Abyste si užili taky ten pátek. Hele, 14:30. Za chvíli začne odpolední dopravní špička. To bude úplný peklo. Takže se domů zase vrátíte s pár šedinama navíc, s nějakou tou vrázkou. Tak pojďte se hodit do klidu a do zenu. A když zen, tak s dvěma z. Chaos z. Vodopády na Hitrádiu.

0: Be Mine na Hit Rádiu. Za 5 minut bude 3:15. Já jsem Jirka Pelnář. Díky za to, že jste dneska poslouchali opět v čase 12 až 15. Budu se na vás těšit zase po víkendu v pondělí ve 12 hodin. Oblíbené srdcovky tady na Hit Rádiu. Na ně se těším tak moc, že si ještě do 15. hodiny dáme jedno velké srdce. Od skupiny Lucie, to stíháme určitě. Pak budou zprávy a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Tak dál zůstaňte s Hit Rádiem, mějte krásný víkend a v pondělí tady na Hit Rádiu. Zase naslyšnou.
1: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
6: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
7: A rolety mají taky?
6: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
7: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
8: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
9: www.ham.cz.
10: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu? Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
1: Je to český interpret, je to český interpret. Přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše: Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
0: Dvě vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
1: Je to český interpret, je to český.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: S Lucií jsme dokráčeli k 15. hodině na Hit Radio City Brno, ale já doufám, že nejenom s ní, ale i s váma ostatními. Bez koho se budeme muset dneska obejít, tak to je kolegyně Peťa Březinová, ale snad to nějak spolu zvládneme. Odpolední show zahájí nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor, na příjezdu právě sem k nám do Brna směrem od Cvitav v Hradecké ulici v levém pruhu se srazilo osobní auto s nákladním. Hlásíte nám komplikace také mezi zastávkou a Ludvíkovem, což už jsme mimo Brno, u odbočky na Příbram na Moravě, srážka dvou osobáků, silnice je průjezdná pouze Kyvadlově. No a ještě porouchané osobní auto v Žabovřeské, za křižovatkou s Kníčskou směrem od Králova pole. V koloně nám tady stojí právě nějaké osobní auto, které prostě nefakčí, nejede, tak tam zavazí. No, tak šťastnou cestu, je pátek, odpoledne, takže špička bude asi sílit, přeju vám pevné nervy a šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv. No a dejte vědět, jestli jedete nebo někde trčíte v koloně, budeme rádi za vaše info na našem WhatsAppu 720 890 848.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek stoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí navíc ještě několik dní vydrží. Vzácný dravec si oblíbil místo na Mostecku. Orlík krátkoprstý se opakovaně objevuje v Národní přírodní památce Lom ČSA. Více říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
8: Tento středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů a obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. V České republice nehnízdí a je velmi vzácný. Orlíkovi krátkoprstému zřejmě vyhovuje především rozmanité prostředí Lomu ČSA.
7: Střídají se mu tam totiž otevřené plochy, lesostep i vzrostlý les a lákají ho také skalní výchozy Krušných hor. Ceny ropy se dnes výrazně snižují. Severomořský Brent odepisuje asi 3% a vrátil se pod $100 za barel. Obchodníci dávají citelný pokles do souvislosti se zprávami o jednáních, o dodatečném uvolnění rezerv ropy a nafty v Evropě. No a vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkový sousedé, druhé Dynamo a třetí Plzeň. Kladno se pokusí zastavit sérii tří porážek proti Hradci Králové. A třeba Vítkovice prověří Vary.
0: A zdravíme taky na dispečing dopravního podniku města Brna, který sleduje aktuální provoz. Ve spojení jsme s Tadeášem. Jaké konkrétně linky se v tuto chvíli zdržují?
9: Je to tak. Dopravní špička je sice v plném proudu, doprava ve městě ale i nadále zůstává bez větších komplikací. Nejvíce se zdržíte na linkách 49, E50 a 67, a to zpravidla do 15 minut.
0: A slyšel jsem, že prý budou posílené linky v okolí výstaviště. Co je na tom pravdy?
9: Od úterý 6. do pátku 9. října budou při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu nové linky P1 a P2 pro snažší dopravu do areálu brněnského výstaviště.
0: Tadeáši, moc děkujeme. Vy, pokud budete chtít, tak můžete samozřejmě aktuální provoz sledovat v aplikacích DPMB Info na sociálních sítích X a Facebooku a nebo přímo na webových stránkách dopravního podniku dpmb.cz. Tak já nevím, počasí na mobilu mě ukazuje, že bude i nadále oblačno. Já mám ale pocit, že celý den nám alespoň v Brně svítí slunko, jo? Oni to tady normálně píšou. Oblačno i nadále po zbytek dne. Já mám pocit, jakože úplně žiju v nějakém jiném městě, přitom počasí na mobilu je pro Brno. Tak nevím, teplota ta sedí, 23 měříme v tuto chvíli nejčastěji, na jižní Moravě i v Brně, no a zítra a vůbec o víkendu to nebude vůbec špatné. Teplota kolem 20 stupňů a polojasno v sobotu i v neděli.
5: Hit Radio City Brno.
0: Pátek je konečně tady, startuje páteční odpolední show, dneska trošku v okleštěné sestavě, ale užijem si to. Zdraví vás David Máčel, no a jako první se vydáme na nižší horu, já vím, je to do kopce, ale nemusíte nic dělat, stačí zůstat tam, kde jste, my vás tam vezmeme. Ella Henderson, Rudimental, na úvod.

0: Radio City Brno. A Eagle Eye Sherry, doufám, že v takhle pohodovém tempu probíhá i vaše páteční odpoledne. Sice jsem před chvilkou říkal, že teď můžete zůstat tam, kde jste, že nemusíte šlapat s náma na Mnější horu pro novinky. Brněnská zoo stejně za necelou hodinu, pokud se nepletu, zavírá. To už byste toho moc nestihli vidět. Od včerejška mají totiž jinou otvíračku. Ovšem, o víkendu si sem rozhodně zajděte. Vyplatí se vyšlápnout na Mnější horu, protože kromě klasických zvířat tu dost možná už zahlednete také nového obyvatele. A to sice oranžovou kočičku s černými pruhy.
1: Tigr, tigr, tigr z Indie.
0: No, tenhle tigr z Indie není. A proto mám na lince teď Honzu Bedřicha, mluvčího brněnské zoo, abychom vypátrali, jak se tedy a odkud do Brna dostal.
2: Dostal se do Brna nákladním autem, respektive velkou dodávkou, kterou zjídili tři naši milí lidé, kolegové. Je z německého Krefeldu, ten tigr. Narodil se teda také v Německu, on pak ve svých 2 letech přišel do toho Krefeldu, tam žil 5 let a teď je z něho Brňák.
0: Říkáš v Německu, takže jak se jmenuje? Jmenuje se Karl, jmenuje se Hans, nebo Stefan?
2: Jdeš na to dobře. Ani jedno z těch, co si uváděl, tak není jméno našeho tygra, byť tygra samozřejmě jméno má, ale my ho využíváme především interně, využívají ho chovatele, když ho chtějí zavolat, využívá to naše welfare specialistka, která s tygrem trénuje, dělá s ním veterinární trénink, ale my jsme se rozhodli, že to jméno nebudeme úplně sdělovat našim návštěvníkům nebo široké veřejnosti, a to zejména z toho důvodu, že chceme, aby spíše přistupovali k tygrovi jako k celému druhu, ne jako úplně k osobnosti nebo nějaké celebritě, protože přece jenom pak se ten návštěvník může vytvořit nějaké citové pouto, a když třeba tygr by někdy třeba odešel do jiné zoologické zahrady, tak by to mohlo emočně mnohem víc zasáhnout, než když odejde takzvaně bezejmenný tygr.

0: zámky, takže děláme maximum pro to, aby i tomu tygrovi byla zajištěna bezpečnost.
1: Uběhne týden a budeš volat a prosit o pomoc, že vám utekl tygr a že to máme dát vědět našim posluchačům a posluchačkám.
0: Já si myslím, že dva útěky za tento rok bohatě stačily. Oba dva utěkáři se vrátili zpátky tam, kam patří, to je do našich výběhů. A myslím si, že u těch extrémně nebezpečných zvířat by to musela zavinit opravdu velká lidská chyba, nikoli v to, že tygr si řekne, že se vydá na špacír.
1: Honzo, a nás a vlastně i naši posluchače a posluchačky bude určitě zajímat, jestli už ho teda můžeme vidět.
0: Samozřejmě standardně běžně si návštěvník může otevřít encyklopedii a podívat se na fotky tygra. Pokud ale mluvíš o tygrovi z německého Krefeldu u nás v zoo, tak je ve vnitřní expozici momentálně, pořád má otevřený všechny ty průběžky, ty šubry, takže si tam krásně může chodit přes ten nitřek a návštěvníci ho můžou takovým jedním průhledem stále vidět. A když se podívá do toho venkovního výběhu, kde to bude asi úplně nejatraktivnější, tak to momentálně ještě nechci předjímat, ale myslím si, že v průběhu příštího týdne už by to mohlo klapnout.
1: No nic, tak když tygr v brněnské zoo, tak tygr musí zaznít i tady. V odpolední show Hit Radio City Brno. Honza Bedřich, mluvčí brněnské zoo, byl s námi ve vysílání v telefonickém spojení. Mluvili jsme o novém obyvatelovi brněnské zoo, kterého můžete jít zkontrolovat třeba už od nadcházející víkendu. Počasí má být super. Tak pak můžete dát vědět, jaké to bylo.

0: o nevěře na Hitrádiu City Brno zpívá Rihanna. Smutná písnička v odpolední show, tak já doufám, že vy jste věrní naší kometě a že dneska ve Winning Group Areně bude veselo a dopláče nám nebude, protože dneska od 6 nás čeká další špíl proti Mladé Boleslavi. Tak doufám, že se tam potkáme v 6 na značkách a pozor, dneska v rondu už si můžete zkontrolovat a pokochat se novou malbou, už je kompletně hotová a zdobí vlastně tribunu E, respektive je pod tribunou E, takže věřím, že na ní hezky uvidíte. No a co na té malbě je vyobrazeno a kdo za ní stojí, tak to budeme probírat na Hitrádiu City Brno po muzice Alex Warren a Sebastian. Ještě předtím hezké odpoledne.
1: Ferobet slaví 35 betonových let.

0: pevná zeď.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
3: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze šesti nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
4: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Prýglu.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Hit Radio City Brno. Takhle vám hrajeme po půl čtvrté v pátek odpoledne. Jo, všichni netrpělivě vyhlíží, až kometa vyjede na led nové arény, ale Rondo to teda zažilo zápasů a úspěchů. A ty nám nově bude připomínat také obří krásná malba pod tribunou E v Rondu ve Winning Group aréně, za kterou stojí street artový umělec a velký kometák Janek, nebo pokud chcete Honza Přibyl. My jsme s ním teď na Hit Radio City Brno ve spojení. No, někteří už to viděli, no ale ti, co to neviděli, tak co si mají představit?
1: Hele, no, mají si představit věc, která tady zůstane jako motivace pro mladý hokejisty, který vlastně tam budou furt a vlastně vidí jako to, co jde dokázat, protože ty vlastně maluješ Harryho, kterýho si pamatuješ jako 2017 jako z titulových rválů, a oni vidějí pana trenéra Malce, jo. Je to takový jako už generačně, je to jako prostě, aby to bylo edukativní a vlastně ještě, aby měli tu památku. A jsou tam samozřejmě jako legendy naše, na který nezapomeneme nikdy tady v Brně. Je to taková nostalgická malba pro mě.
0: A jaké legendy tam teda jsou vyobrazené? Kdo tam je?
1: Postupně zleva doprava. Je tam Harry, Čilo, Leoš, Joška, Libor s pohárem, Kamil s pohárem, Peťa Miller, Zaťa, Lukáš Dostál, Martin Rad a Nečí.
0: No a kdo dal nejvíc zabrat?
1: Ty vole, kdo dal nejvíc zabrat, ty vole. Tak zabrat jako dávali jako všichni tam v té... těch podmínkách, než jsem si zvykl, že tam je 13 stupňů a když je špatně, tak 11, ale nejvíc dal zabrat Nečí, který vlastně, to se omlouvám lidem z Bčka, z Ačka, kteří vlastně nikdy ten obraz neuvidí, jak on vypadá, protože je vidět jenom z ledu, je to stylizovaný na led, protože má před sebou rozvaděč asi 2 metry, tyhle krát 50 na 50.
0: A zajímá mě, jaké jsou reakce fanoušků a vůbec třeba i samotných hráčů?
1: Od kluku jsou boží, jako. To mě jako dojímalo dost, jako Joška a Čilo, ty to úplně rozbili. Kamil, ten se na mě chodil dívat vlastně jako každý trénink, tak s tím jsem měl jako úplně, a Harry tam byl taky pořád, takže oni, jako super.
0: Oni borci kontrolovali, jestli to jakože je dobrý,
1: oni
0: že?
1: Oni z začátku nevěděli, kdo kde bude. Jako si... Harry vůbec netušil, že tam bude. To bylo jako bomba. Jakože to tady budeš dělat a ty mu vlastně ukážeš, že ho jdeš malovat, a Harry se normálně zastavil, jako úplně.
0: A kolik plechovek na to bylo použito?
1: Tyjo, kilo. 90 až 100. Jako tam padlo.
0: Jako plechovek.
1: Ale byly plechovek 90-100, je to podetřený normálně jako bílou barvou, jako normálně jako interiérovkou, a vlastně 100 sprayů, ale jsou to jako montany na vodní bázi, no musíš, jako poprvé jsem to zkoušel, co to umí, vlastně aby to nesmrdilo, neprášilo, a jako dobrý.
0: To muselo dát teda práce, kolik dní to zabralo celkem?
1: Ale kdyby nebyl oktagon a nebylo tam jedno focení, tak by bylo dřív, ale jako 170 hodin práce, jako ono tam jako je takový 3 týdny asi, jako když se tak hodím na dny, tak 3 týdny, já jsem to prostě stupňoval, to tempo prostě směrem k těm zápasům, aby ty lidi jako, nechtěl jsem prostě ukázat na hráči, že je něco nedodělaný. Ono to jako nedodělaný bylo, ale mám vtipnou historku s Gulím, neměl jsem dodělaný ty boční helmy, a Gulí šel z trenálu a nějak jsme se bavili a říkám, Gulí, líbí se ti ta helma? Suprová, říkám, dobrý, nespravuju. Říkám to na příští týden. Takže jsme to jako rozfázovali, aby si, jako řekněme, aby lidem to přišlo hotový, ale stejně jsem měl potom hrát co ještě 4 nebo 5 dní práce s tím.
0: Bez nadsázky se ale dá říct, že to byla vlastně týmová práce, celé komety, borci to během tréninku kontrolovali, hlídali. Největší zásluhu na tom má ale samozřejmě muž, se kterým jsme byli teď ve spojení. Honza Přibyl alias Janek, street artový umělec a velký kometák. No a já doporučuji najít si teďka náš Instagram, Hit Radio City Brno. My vám to tam hodíme do storyčka, ať vidíte, jaká krása nám v Rondu vznikla. A nebo víte co, v 6 hodin běžte všichni do Winning Group Areny podívat se osobně naživo, protože hrajeme z Boleslaví.

0: Damiano David, Hit Radio City Brno ve vašich uších. A druhý David za mikrofonem, to jsem já. No, druhý říjnový den máme, ale poslední pracovní den v tomto týdnu, teda pokud nemakáte i o víkendu. Má být hezky, i teďka je hezky, tak já nevím, proč nevytáhnout ještě grily a hodit na ně něco dobrého. O muziku a atmosféru se budeme starat dál my. Black Eyed Peas nabídnu, anebo Shakiru, před 16.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máš u sebe korunu?
2: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
2: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna lesy nové generace CZ.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
10: A právě tady vzniká Brno 1.
9: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
10: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
9: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
10: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
9: Více na www.brno1.cz.
10: Bydlení na plný plyn.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu. Hit
13: Radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

0: Tohle vždycky udělá radost, když to slyšíme ve vysílání Hitrádia City Brno, Liquido Narcotic. No říkám, slyšíme, já jsem ve studiu dneska sám, Peťa, ta si plní povinnosti někde jinde, ale tak nějak ze zvyku se přiznám, že tady normálně zapínám oba dva mikrofony. Jenom tak pro jistotu, kdyby náhodou tady Peťa symbolicky byla, tak by mohla něco pohovořit. Bohužel není, ale my to spolu zvládneme. Ještě dvě hodinky společné nás dneska čekají, no a já mám pro vás i nejlepší dopravní servis Brna a okolí, takže vás těsně před 16. zdravím i za volanty. Pozor v Žabinách, respektive v Žabovřeské, na křižovatce ulic Knížská a Veslařská bourala dvě osobní auta, tato nehoda si bohužel vyžádala i zranění. V Tuřanech hlásíte problémy na křižovatce ulic Pratecká a Hanácká, bouračka dvou osobáků, na příjezdu do Brna směrem od Svitav v Hradecké ulici se v levém pruhu srazilo osobní auto s nákladním, tady musíme počítat také se zdržením v koloně. No a jinak by to mělo být pro tuto chvíli všecko. O tom, jak nám to aktuálně jezdí po Brně, tedy jak jezdí městská hromadná doprava, jestli si někde počkáte na zastávce, anebo jestli jezdí všecko na čas, tak to budeme zjišťovat hned po zprávách.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: On air,
9: online
8: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolínií a skupiny Smartwings. Dohromady mají více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Podle odborníků se volební kampaně v mnohém podobají. Rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se podle nich zmenšují. Co může hrát důležitou roli, říká politolog Jan Kubáček.
11: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starostku, na primátorku.
10: Podle Kubáčka tak může být právě osobnost kandidáta tím hlavním, podle čeho voliči jednotlivé nabídky rozliší. Nafta u čerpacích stanic na Slovensku minulý týden zdražila na další maximum od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Ceny benzínu Natural 95 už stagnovaly, informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Ruseovou porazila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Golubicovou. Postoupila také Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Bulterovou 2-0 na sety.
0: A ve spojení v tuto chvíli jsme také s Honzou Hezinou z dispečinku dopravního podniku města Brna. Se zpožděním musíme počítat na některých autobusových linkách. Na jakých, Honzo? Hezké odpoledne.
12: Nejvíce se aktuálně zdržíte na lince 72-201, a to ve Vinohradském kopci, kde máme hlášené zpoždění až 15 minut. Zrovna se zdrží trolejbusové linky 27 a 25.
0: No a komplikace máme i v Knížské ulici. Co se tam stalo?
12: V Knížské ulici máme hlášenou dopravní nehodu dvou osobních automobilů, zastavují složky IZS, proto nám vlastně jezdí linka 30 odklonem.
0: Pokud chcete vy vědět víc, samozřejmě sledujte aplikace, sociální sítě a také webovky DPM. Honzovi Hezinovi pro tuto chvíli děkujem a za hodinu to znovu zkontrolujem. Zatím měj se.
12: Zatím ahoj.
0: Příjemný začátek října prožíváme, babí léto úřaduje, taky o víkendu na teploměru budou hodnoty nad 20 stupňů. O něco teplejší bude zítra.

0: zítřek, ovšem o něco víc slunečnější má být až neděle. Ale pršet nemá ani jeden den, takže já jsem spoko.
1: Hit Radio City Brno.
0: A vy budete za chvilku taky, protože vám řeknu, jak a kde si ten nádherný víkend, který nás čeká, můžete užít. Hit Radio. O nádherném dni. Teď budou pět YouTube. Mimochodem, dneska je Mezinárodní den úsměvu. A ten, jak jistě víme, nic nestojí. Tak se smějte o ducha kuchu. David vám přeje hezký pátek.

Nenechte se zmást. Prosím pěkně, jo. Tohle není Jirka Schellinger. Tohle je Sofian Mečmeč a Schellingerovo Léto s tebou. Odpolední show na Hit Radio City Brno. S kým si vy chcete užít babí léto? A hlavně kde? Já vám klidně poradím, třeba na Vinobraní, a to nemusíte ani jezdit nikam z Brna, přímo v jeho centru, tedy na náměstí Svobody. A jak to na každém Vinobraní bývá, i zde zahraje cymbálka a pochopitelně najdete tady plno stánků s dobrým vínem i burčákem a snad i něco k snědku. No a pokud byste měli chuť víc než na víno, třeba na Mandloňovicu, nebo Mandloňovici, abych to řekl správně spisovně, tak můžete vyrazit kam jinam než na Mandlobraní do Mandloňových sadů v Hustopečích, protože mandloně i na podzim mají co nabídnout. Dozvíte se tady třeba, jak se o ně starat, jsou tady ukázky degustace nebo třeba různé workshopy a tak dále. Samozřejmě, že si tu opečete i špekáček, jo, no. A myslím si, že ani muzika nebude chybět. Takže mrkněte přímo na stránky www.mandlobraní.cz, protože tam se dozvíte víc. Pokud máte i vy nějaký tip, jak si užít ten nadcházející víkend, budeme rádi, když se ozvete. Myslím, že to ocení i posluchači. Teď Eva Max.

0: tak jako patřili k sobě Suzy Quatro a Chris Norman, a tohle byla právě písnička od nich, jenom teda v remixu upraveném od Cyrila. Tak co se týká odpolední show Hit Radia City Brno, tak neodmyslitelně k sobě patřím já a Peťa. Věřím, že to potvrdí i má kolegyně, která je dneska s námi pouze v telefonickém spojení. Nazdar.
1: Čau, David, čau, posluchači.
0: Tak kde se flákáš?
1: Já se flákám v Olomouci, je tady krásně 23 stupňů, jako

0: Boží, mám radost z toho podzimního počasí.
1: Jsi podvedla Brno s Olomoucí, neuvěřitelné.
0: Ano, no, ale ne, Brně pořád líp samozřejmě.
1: No včera večer jsi z Brno užívala, ale trošku jinak, protože Brno rozzářil festival Prototyp a ty jsi tam byla. Tak povídej, přeháněj.
0: Já jsem to prošmejdila skoro celý, jako nestihla jsem to úplně všechno, ale všem doporučuji, aby se tam šli, protože spoustu je toho zdarma. Videomapping mě nejvíc oslovil na Nové Radnici, na Dominikánské. A to je vlastně od Čechů, nebo od české firmy. Mm-hmm. Bylo to naprosto úžasný. Potom Grandeza, Zelňák, to bylo taky boží. Bylo to inspirované jako vodou, že to bylo tak, aby jsme si zamýšleli nad tím a šetřili třeba plasty, aby jsme nevyhazovali všechno, co nás napadne, třeba z okýnka, něco takového, aby jsme opravdu si zamýšleli nad přírodou, což bylo fajn. No ale z čeho jsem byla úplně nejvíc vycvaknutá, tak my jsme šli, tohle už je teda placené, jo? Ale když jdete do kostela svatého Jakuba, tak tam je taky instalace. A normálně i ta hudba ve spojení s těma světlama, s laserama. Já jsem se ocitla normálně ve filmu Šifra mistra Leonarda. Boží to bylo.
1: Vidíš to, tak třeba do toho kostela budeš chodit i častějc.
0: Jo, ale ne kvůli modlení, jako to jsem se fakt nemodlila. Ne, já jsem se modlila, aby to neskončilo.
1: Mimochodem, dneska je den andělů strážných, tak věřím, že na tebe dává pozor i v Olomouci a snad se v pondělí znovu tady uslyšíme po víkendu. Měj se hezky, díky.
0: To je dobré. Díky, mějte se, čau.
1: Ahoj. Zdravíme, Peťu, do Olomouce. No a samozřejmě vy rozhodně skočte na Prototyp, na festival, který spojuje umění, vědu, technologie. 12. ročník probíhá aktuálně přímo na mnoha místech v Brně.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
8: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
9: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: takhle zní odpolední show Hit Radia City Brno. Tohle je Madonna. No a velké věci se děly právě dnes, tedy 2. října před 30 roky. Stadion za Lužánkama je aktuálně ve stavu, který nechceme, ve stavu, za který se Brňáci stydí, ale tehdy se právě zde hrávaly velké zápasy a chodilo sem strašně moc lidí. A připomínáme si teďka ten legendární špíl Brno Slavia, který se odehrál právě před 30 roky, na který přišlo 44 120 diváků. Psala se tady historie, protože dodnes je to rekord, co se návštěvnosti v české nejvyšší soutěži týče. Nikdo to nikdy nepřekonal a podle mě ani nepřekoná. Maximálně Brno třeba za pár let. No a s kým jiným bychom si tohle výročí měli připomnět, než s fotbalovou brněnskou legendou Petrem Švancarou, kterého teď zdravíme živě po telefonu. Švanci, ahoj.
1: Všichni zdravím, Zdarec, ahoj.
0: Tak pokud jsem to počítal dobře, to by bylo tehdy 18. Byl jsi tam?
1: Ano, bylo mě 18. Vím, že mě mrzelo jako dorostence, že jsme nemohli zrovna tenhle zápas podávat balóny. Myslím, že to dostali mladší dorost, že to dostal na starost, takže jsem byl na tribuně. Pamatuju si to velmi dobře. Lužánecký stadion byl i specifický v tom, že samozřejmě, že se udávalo nějaký číslo, kolik je tam diváků, ale já jsem si to i na své rozlučce s kariérou před těma 11 lety potvrdil sám, že já jsem přesvědčený, že tam klidně mohlo být tady 50 tisíc lidí, to už dneska samozřejmě můžeme jenom typovat a smát se tomu, protože tam nebyly úplně extra žádný turnikety, čtečky, to nebyla tahle doba, jako když jdete na festival a byl to opravdový zážitek tím, že se nám podařilo vyrovnat. Tak to bylo vlastně skvělý, já si tu akci pamatuju jak dneska. Pak jsem měl to štěstí, že jsem s těma bombardiákama vlastně, který tenhle zápas hráli, takže jsem s nima pak šel do kabiny a mohl jsem zažít tyhle pro nás velký hvězdy jako zbrojováky a byl jsem s nima v kabině, takže byl to fantastický zážitek, ale myslím si, že Brno drží těchhle rekordů nejenom za Lužánkama, ale i u ostatních sportů víc, ale samozřejmě Lužánky je fenomén a je to naše srdcovka.
0: Wow, takže ty jsi to jako malý zažil, byl jsi na tribuně, nezbíral z balony, jak říkal jsi, a co ti běželo v hlavě, když kolem tebe prostě bylo tolik lidí? Ten nářez.
1: No, že bych to chtěl jednou zažít, že bych chtěl zažít prostě tenhle zápas, kde bude desítky tisíc lidí, pak se mi to poštěstilo, myslím si, že tu sezónu, nebo dvě sezóny na to jsem ve 20 už za Lužánkama vyběhl, a myslím si, že jsme se bavili s klukama, že tam kolem těch 30 tisíc asi ve dvou zápasech, ty dvě sezóny, přišlo samozřejmě na Slávii nebo na Spartu a dokonce jsem tam i střelil gól, takže jako dorostenci člověk tam prostě chce to zažít, pane Brojovák, zažít.
0: Teď nám Švanci vypadává, protože Švanci cestuje. On pořád někde cestuje a někde lítá. Ty jsi nám vypadl, víš, teďka chvilku.
1: Ano, slyšíme se.
0: Aspoň posluchači vidí a slyší, že to je opravdu živě, že tady nic nepřetáčíme. Vypadl jsi nám chvilku.
1: Nevím, jestli teďka dobrý už.
0: Teď už je to výborný.
1: Říkám, že já jsem jako opravdu to chtěl zažít jako dorostenec a zažít to, že tam jako útočník zbrojovky Brno jako dorostenec jednou střelím za chlapy gól a to se mi poštěstilo a fakt na to chyba.
0: Tak moc díky za tuhle vzpomínku, díky moc, že vlastně jsme se mohli takhle spojit a že jsi nám mohl to popsat, jaké to tehdy bylo, protože ty jsi to opravdu zažil, ty jsi byl mezi těmi diváky, mezi tím rekordem. Švanci, dobře dojeď, měj se krásně, ahoj, a snad to ještě někdy zažijeme.
1: Ano, ať se vám všem daří, nashledanou.
0: A teď, přátelé, budeme pokračovat v muzice, dáme si Blur, něco hezky od podlahy, tak klidně dejte volume doprava. A pokud jste i vy zažili a byli jste třeba na tom zápase před 30 lety Brno Slavia za Lužánkama, ozvěte se nám.

0: Offenbach, roztančil odpolední show Hit Radio City Brno. No a v rychlejším rytmu budeme pokračovat. Tohle je Oscarová píseň od Huntrix. Jmenuje se Golden a berte to i jako takovou pozvánku na to, co se bude odehrávat v našem vysílání v odpolední show po 17. hodině. Protože jeden zlatý k nám dorazí, konkrétně to bude Matěj Lukeš. To je čerstvý mistr světa v moderním pětiboji. My ho tady budeme mít osobně v našem studiu, tak pokud by vás cokoliv zajímalo, už teď si můžete chystat otázky. Na kromě Huntrix třeba taky Coldplay, nebo Beyoncé, nebo Simple Plan, to všechno ještě stíháme před 17. David Máčela s vámi, hezký pátek všem.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tom Dvory, nemějte strach, odpolední show s datem 2. října ještě nekončí. S vámi stále David, no a se mnou tady ve studiu po 17. hodině také vzácný hvězdný host. Řeknu vám víc za chvilku. Teď vyrážíme na cesty. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Mezi Nebovidy a Moravany srážka dvou osobáků. V Brně v Žabovřeskách připomínám na křižovatce ulic Knížská, Veslařská bouračka dvou osobáků. A v Tuřanech na křižovatce ulic Pratecká a Hanácká bouračka taktéž dvou osobních aut. Dobře dojďte, ať jedete kamkoliv. A pokud máte cokoliv dalšího, volejte nebo pište 720 890 848.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny pohonných hmot v Česku dál čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3,50 za litr. Přestože dosavadní opatření státu, zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Momentálně jsou totiž informace o akcích rozptýlené mezi desítky webových stránek. To se teď změní, protože nový portál je propojí na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
8: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
7: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají teď houbaři na Moravě a ve Slezsku. No a vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo z 3. Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové a třeba Vítkovice prověří.
0: A po zprávách zdravím také Honzu Hezinu z dopravního podniku města Brna, dispečera, který sleduje aktuální provoz vozů městské hromadné dopravy. Nehoda dvou osobáků komplikuje provoz stále v Kníčské.
9: Na Kníčské ulici se aktuálně zdržíte na lince 30 až o 7 až 20 minut. Tato nepravidelnost je bohužel v celé trase této linky. Operativně řadíme záložní vozy a snižujeme toto zpoždění.
0: Kde jinde se ještě autobusy nebo jiné vozy městské hromadné dopravy zdrží?
9: Zejména v Komárově na Sokolově ulici, tam budete popojíždět na linkách 49, 50 a E50. Aktuálně se zdržíte až o 10 minut. A zpoždění nemáme hlášeno také z Jihlavské ulice. V lince 69 budete popojíždět v kolonách a zdržíte se až o 7 minut.
0: A co Masná? Tam máme taky hlášené nějaké problémy.
9: Bohužel i ulice Masné, jakožto nejvíce nehodovému místu Brně, tak i dnes se nevyhla nehoda a máme tady sražené auto, tramvají a na linkách 8, 9 a 10 očekávajete zpoždění ve směru do centra až 10 minut.
0: Moc ti děkujeme, to byl dispečer dopravního podniku města Brna Honza Hezina. Přeju ti hezký víkend, ahoj.
9: Jo, mám to rády a přeju pěkný hezký víkend.
0: A bude opravdu hezký, má být slunečno, polojasno, nějaký ten mrak. Ano, objeví se, ale pršet nemá a teplota lehce nad 20. Ideální babí léto.
5: Hit Radio City Brno.
0: Je to tady, nejlepší na světě Matěj Lukeš už s námi ve studiu, poslední hodina páteční odpolední show. Bude patřit? Hit Radio. Bude patřit modernímu pětiboji. Jestli se chcete o tomto sportě dozvědět víc, zůstaňte s náma a myslím si, že se dozvíte i něco navíc.

0: La Passion, tedy vášeň, zazněla z Hitrádia City Brno od legendy Gigi D'Agostina. No a vášeň ke svému sportu má jistě také naše výjimečná návštěva, kterou vítáme v naší odpolední show krátce po 17. hodině. A to je prosím pěkně moderní pětibojař Matěj Lukeš. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já se ti nezapl mikrofon, tak ještě jednou.
1: Ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače.
0: No, máme to hezky vyladěné už. Matěj Lukeš, prosím pěkně, mistr světa, to znamená vlastně úplně ten nejlepší moderní pětibojař na světě. Jak se to poslouchá?
1: Poslouchá se to skvěle, ale vím, že dneska už bych asi nevyhrál jako po měsíci volnu, takže jsem vyhrál, ale vím, že nejsem nejlepší na světě.
0: Počkej, to nám vysvětli, jak jako?
1: No tak aktuálně tuhle tu sekundu bych asi nevyhrál nic, protože jsem prodovče prostě.
0: No tak protože jsi splákal a nedělal jsi nic měsíc.
1: Ale to je potřeba.
0: Ale však jo, však si zasloužíš, ne?
1: No tak to vím, právě proto jsem to udělal.
0: To je potřeba, člověk nemůže jet pořád makat jak šlák, prostě je potřeba i regenerace a odpočinek a ten si jsi dopřál. Kde jsi byl? Kde jsi dovolenkoval?
1: Byl jsem s přítelkyní ve Vietnamu a v Tajsku. A hezky. Bylo to skvělý, přítelkyně všechno naplánovala, já jsem se vezl batušku, takže relax největší, který jsem kdy zažil.
0: Já to tak vlastně taky praktikuju většinou a není to vůbec špatný?
1: Není vůbec.
0: Co jídlo asijské?
1: My jsme předtím byli v té Číně už, takže pro ní to bylo vlastně asi 5 týdnů v Asii, pro mě skoro měsíc, takže jsme toho byli trošku přejezený z té Číny už. Takže tam proběh nějaký slavnostní fast food na letišti, třeba něco takového trošku víc evropského. A pak jsme tam střídali, protože já jako obecně Asii mám rád jako k jídlu, takže si to užívali.
0: A v rámci těch závodů není moc čas se podívat do města nebo někam víc jako poznat to místo?
1: Tak do té Číny jsme přijeli s nějakým předstihem, takže tam nějaký čas byl v začátku, kdy jsme se ještě trošku přizpůsobovali tomu času a byla tam i trošku nadmořská výška. Ale pak během těch závodů už pakliže člověk jde až do finále, protože minimálně 4denní závod, tak tam na to čas není.
0: Takhle, přemýšlím, jestli si to odbídne na začátku. My jsme začali sice jako úplně o ničem jiném, ale zmínili jsme to moderní pětiboj. Já vím, že lidi si to můžou najít, ale teď nás spoustu lidí poslouchá v autě a říká si, jo, to byl ten Svoboda, ne, co vyhrál na té olympiádě, že, zlato. No a tak co to je ten moderní pětiboj, kdybys to měl popsat posluchačům, kteří se ztrácí v tom, jaké disciplíny tam jsou a tak dál. Už jsi asi unavený z toho, že se tě na to každý ptá, ale prostě musíme to zmáknout.
1: Unavený z toho nejsem, protože to chápu, že to lidi nechápou, protože to každý rok musím vysvětlovat své babičce, v čem zrovna její vnuk závodí, protože ty změny jsou opravdu časté a dřív to bylo šerm kordem, střelba z malorážky, pak ze vzduchovky, pak z laserovky, to se taky postupně měnilo. Plavání, distance se taky měnily, běh, distance se měnily a parkour na koni. A před dvěma lety se to změnilo na takovej ninja faktor, opičí dráhu, překážkovou dráhu. Aha. Bez koní. Jenom my.
0: Takže Svoboda jezdil na koni a ty už tam skáčeš jak opičák na nějaké překážkové dráze.
1: Svoboda skákal na koni a Lukáš skákal na koni a pak mu ho sebrali a mu skáče sám.
0: Dobře, ale pokud to chápu dobře, tak ty jsi na těch koních taky začínal.
1: Začínal, naučil jsem se na nich normálně, závodil jsem, mám taky nějakou velkou medaili i s koňma, což jsem hrozně šťastný, že jsem to stihnul. A vlastně jsem se snažil také dostat do Paříže ještě s těma koňma. To byl vlastně poslední závod mezinárodní, kde byly koně.
0: Tak člověk prostě se musí furt orientovat ve všech sportech snad, protože vlastně netuší, co mu přinese další rok a další vývoj tohoto sportu, kam to může až dojít.
1: O tom asi nechci úplně přemýšlet, protože bych z toho měl asi špatný pocit.
0: Ale když teda jako jste museli změnit ty koně, nevím z jakého důvodu, ale proč vám teda ty koně nenechali? Ale nenechali je s tou palicou mezi nohama, jak tam máš ze dřeva udělanou tu hlavu, nebo prostě dřevěnou palicu mezi nohama.
1: Hobby horsing
0: se to jmenuje. To by
1: tak
0: šlo, ne?
1: Možná, kdyby nám to přidali k tomuhle, tak by to bylo extrémně hustý, jako teďka si to představuju a pak hustý a tyhle linkyni taky.
0: Vidíš to, i hudební vkus se líbí našemu dnešnímu hostovi. To je Matěj Lukeš, mistr světa v moderním pětiboji a je tady s náma dneska živě. Povídat si budeme po muzice. Teď Linkin Park.

0: Linkin Park, v odpolední show Hitrádia City Brno. Kapela, která potěšila a snad sluchové, ne sluchové, ale ušní bubínky, tedy snad i uši našeho hosta Matěje Lukeše, což je mistr světa v moderním pětiboji a je tady dneska s náma. Co ta muzika, dobrý?
1: Potěšila vlastně tohleto album, teda tohle ten song zrovna ne, ten byl až později, jsem tady poslouchal před 2 lety na výcviku ve Vyškově v

0: Krásné to tady je. Matej, prosím tě, dá se jako vlastně během závodu poslouchat nějaká muzika? Můžete mít v uších něco?
1: Během toho zápasu to asi nemůžem. Jsou tam pauzy, které mají třeba 10 minut. Tak mezi, třeba když hned vypadnu po šermu a mám třeba 15 minut delší disciplíny, tam to je trošku delší, tak si tam asi můžu z nějaký sluchátka uklidnit se nebo namotivovat nějak takhle, ale jinak ne.
0: Je ti, pokud se nepletu teď, kolik? 22?
1: 24.
0: 24. Jak se na to zeptat? No, co ty a diskotéky a party? Když jsme naťukli jako tu muziku, měl jsi vůbec na to prostor a čas, když jsi věnoval kariéře?
1: To je další věc, co mi chybí, protože nejlepší to bylo s koňákama prostě v Poděbradech. Tam jsme měli občas párkrát do roka nějakou takhle oslavu.
0: Počkej, kdo jsou koňáci?
1: Koňáci jsou lidi od koní.
0: A jo, jo, takhle, s koňákama. Dobře?
1: Takže vlastně na jízárně to bylo takhle skvělý a jsem rád, že jsem si to mohl zažít. Vlastně je tam spoustu zážitků, který asi nikdo z naší skupiny nezapomene.
0: A na co pařili koňáci teda?
1: To záleželo, jakým
0: rozpoložením,
1: v jakým části večera. Jako, pak si tam každý poušel už, co chtěl, a něco staršího českého a nějaký vypalovačky prostě takovýhle.
0: No a když tady zmínil ten výcvik teda, tak ten absolvoval ve Vyškově v rámci armády?
1: Ano, šestitýdenní normálka.
0: A pocity, a co ti to dalo?
1: Zážitek, dalo mi to hodnost práci a fakt asi hustá zkušenost. Vlastně na to vzpomínám s takovým, jak se tam říká, když něco vidíš v pozitivně, což a v té době si trpěl.
0: S odstupem času prostě jakože na to vzpomínáš jako dobře.
1: Vzpomínkový optimismus, nebo něco takový, co tomu říká. A jakož ani se mi tam nechtělo, protože jsem věděl, že nebudu moc 6 týdnů trénovat, ale nakonec se to vyplatilo a já měl po té sezonu potom životní sezonu vlastně.
0: Mm-hmm. Dáme Tomáše Kluse, když už si to tak vyžadonil, ale ne, fakt byl v playlistu nachystaný, takže doufám, že i tahle muzika ti udělá radost a nejenom tobě, ale i našim posluchačům, kteří teď poslouchají živý rozhovor s Matějem Lukešem, s moderním pětibojařem na Hit Radio City Brno.
2: Tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Oblíbenec našeho hosta Matěje Lukeše, tedy moderního pětibojaře, ne jen tak leda, jakého Matěj, je totiž tím nejlepším moderním pětibojařem. Já to tady velice rád budu zdůrazňovat do nekonečna. On se sice usmíval, je to velký sympaťák. Sympaťák, kterého si klofla už jistá Španělka, jsem se dozvěděl.
2: Tohle asi nedokážu přeložit, pak ať ti budu vyprávět.
1: A překládáš i rozhovory, které absolvuješ? Vyptává se, na co se vyptávali ostatní?
2: Jo, většinou se ptá, chci to i vidět, ale teďka toho už je trošku víc, takže všechno nestíháme.
1: Tak hele, tak pojď se pochlapit. Pojď teď pozdravit svou přítelkyni ve španělštině.
2: Hola mi preciosa, pienso en ti y...
1: I.
2: Jo, te necesito.
1: Co jsi řekl? Těším se na tebe.
2: Že na ní myslím a že ji potřebuju.
1: Jo, potřebuješ jí, jo?
2: Potřebuju.
1: Však s ní byl teďka na dovolené měsíc.
2: No, ale už teďka jsme se přes týden nevěděli, už je to dlouhý.
1: Už je to dlouhý. Je no, to... jak to funguje vlastně vztah takhle na dálku? Španělka a Čech?
2: Říkám, můj nejlepší kamarád má přítelkyni na Vysočině a říkám, tyjo, teď je to vlastně stejný, ty máš 2 hodiny autem a to mám 2 hodiny letadlem.
1: A docela ti to teda prospívá, protože po tom, co jste se vy dva dali dohromady, tak se ti začalo dařit.
2: No, za 12 měsíců 2 medaile z mistrovství světa a no, rozhodně to nebylo jenom tohle a ona ten rok taky měla premiérovou medaili ze světového poháru a pak i ze finále světového poháru.
1: To jsme neřekli, že ona dělá taky moderní pětiboj.
2: Olympionička, ona je mnohem zkušenější než já.
1: No tak, a to vás dalo dohromady tenhle sport?
2: Ano, na pětibojské akci jsme se seznámili.
1: To je krásné. A slyšel jsem, že už spolu chcete zůstat.
2: To chcem.
1: Tak už se chystají svatby?
2: To úplně jsem nezačal řešit.
1: Tedy svatba, pardon, já jsem řekl svatby, jak kdyby z nich měl mít víc. Zatím ne, jo?
2: Španělská, česká, nevím, jak to bude vypadat.
1: No, a bude v Česku nebo ve Španělsku?
2: To já nedokážu vůbec říct, to se hrozně záleží na to, jak se bude vyvíjet život.
1: A mohl by vás přivést kůň?
2: Jo, to by bylo hodně symbolické. To je dobrý nápad. Mm.
1: Už jsme to tady probírali, koně totiž už v moderním pětiboji nejsou, už tam není ten parkour, jsou tam jiné sportovní disciplíny. Teda ta sportovní disciplína tě úplně nejvíc baví.
2: Mě to baví jako celek, jako já kdybych dělal asi jenom jednu z nich, tak mi to asi omrzí, nebo asi by to byl takový moc velký stereotyp, na který prostě už nejsem zvyklý, takže ta kombinace mě na tom fakt baví a dělat třeba jenom jeden sport za den, to mi přijde jako málo. Mm.
1: A člověk už musí přemýšlet a připravovat se i třeba na jiné další sportovní disciplíny, protože olympiáda, která se nezadržitelně blíží a pokud se nepletu, tak je za necelé 2 roky, tak dost možná přinese třeba v moderním pětiboji zase nějaké změny a budou tam jiné sportovní disciplíny a taky o olympiádě bude řeč za malý okamžik s naším hostem. Matěj Lukeš, moderní pětibojař.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: S mým hlasem mi pomohla AI.
9: Miau.
8: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
6: House running.
3: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Vaše Hit Radio City Brno odpolední show, nebo spíš už podvečerní 17.31 je aktuální čas. No ale v našem studiu se nic nemění, stále tady máme speciálního hvězdného hosta Matěje Lukeše, který kroutí teďka hlavou, jakože to není pravda. Ano, jseš hvězda, protože jsi vyhrál mistrovství světa v moderním pětiboji. Kdo to může říct? No ty jo.
1: Většinou jeden člověk ročně, no.
0: No, sedí naproti mě, abych vám ho popsal, jo. Někdo, kdo má svaly, o kterých já si můžu jenom nechat zdát, které nebudu mít nikdy v životě. Ono je to taky samozřejmě potřeba, že jo, k tomu sportu, k těm pěti disciplínám, které provádí, hlavně teďka, když jim tam dali tu opičí dračí. Opičí dračí, prostě tu šílenou dráhu náročnou, ninja faktor, tak prostě svaly potřebujete. Kolikrát týdně si v posilovně?
1: To asi záleží na části roku, ale většinou taky jednou. Pak na té dráze jsme víckrát, ale to je jako nějaká posilka, ale není to v posilovně, no.
0: Jo, jo, to tam vlastně to cvičíš, ty svaly. No a takhle, když se ti nechce do tréninku, nebo do té posilovny, nebo do něčeho, co prostě musíš dělat, tak jak se přemáháš, co ti pomůže?
1: Většinou, když se mi nechce plavat, tak jdu běhat, nebo něco takového. A ono to většinou, řeknu si, tak prostě běž na 5 minut a když to bude hrozný, tak prostě pak se tě pořád nebude chtít, tak se prostě vrať a odlož to, nebo vykašli se na to dneska. No a většinou po těch 5 minutách ta hlava už se na to zvykne a už to dokončím, že jo.
0: Ale povolíš si i třeba den volna?
1: Jo, jo, většinou máme neděli nebo sobotu volnou v sezóně.
0: To je hrozný. V každém případě, když jsem se díval na ty videa z těch tvých závodů, tak jsem si nemohl nevšimnout takového něčeho černého, co máš nalepené na nose. Teď nechci dělat někomu reklamu, ale co to je, k čemu to slouží?
1: Ani nevím, od jaký firmy to je, protože to mám vlastně od minulého roku, od mistrovství světa v Litvě, kde mi to dala vlastně přítelkyně, která to má od nějakého sponzora nebo tak. Mm-hmm. A já jsem tam skončil třetí. A tak jsem řekl, tak tohle dobrý, to mi pomohlo a od té doby to mám a je to, někdo to bere jako nějaký moje znamení nebo tak.
0: Takže je to pověra prostě, nebo pověra, je to rituál, že se ti s ním zadařilo, tak jsi to nechal. K čemu to je, nebo co to je teda, protože já jsem myslel, že to jako má fungovat k lepšímu dechu, nebo tak něco.
1: Je to tak, ono to fakt pomáhá, reálně, úplně ne při tom výkonu, protože tam stejně dýchám pusou, 99,9% času, ale mezi těma disciplínama je hrozně příjemný si prostě nadechnout nosem, prokrvit ten mozek pořádně a je to takový hrozně regenerační a prostě když si to pak sundám, tak si připadám, že nemůžu dýchat najednou, takže já jsem byl takový k tomu skeptický, když mi to dala, já jsem dobře, tak to zkusím kvůli tobě. Po půl hodině jsem to chtěl sundat, sundal jsem to a najednou jsem si připadal, že prostě nemůžu dýchat, tak mi dej mi to hned zpátky prostě a od té doby mi to zůstalo.
0: Když už jsme naťukli vlastně starání se o to tělo sportovce, tak co bere všecko za doplňky stravy?
1: Většinou železo dobírám třeba. Mm-hmm. Většinou je to, my chodíme často na krevní odběry, takže podle toho, podle aktuální situace, většinou to vyjde jako Dčko, to by měl brát asi jako každý Čech, protože tady to sluníčka jako přes ten celý rok není za stolik.
0: A to beru taky, i s káčkem dohromady.
1: Jo, jo, a pak jsou takový speciální jako cukry, které se ti ukládají jako do svalu třeba jako na pozdějiš a tak. Záleží taky na části sezóny.
0: A co se týká jídla a stravy, hlídáš si to nebo se prostě dokážeš sprasit nějakým burgerem a hranolkama?
1: Tak včera něco takového proběhlo zrovna.
0: Tak dobře, ale to máš furt v rámci dovolené a v rámci odměny, jo. Ale

0: Mezi tréninky?
1: Mezi tréninky jako musím spíš hlídat množství, než asi co to je, protože kdybych šel běhat s plným břichem, tak to není úplně vončo, prostě když mám nějaký intenzity, tak by to asi bylo huku venku. Ale tak teďka jsme třeba v období v roku, kdy se snažím, když už trénu, teďka ještě úplně netrénu, tak čím víc jim, tím víc můžu trénovat.
0: To je dobrý. Jo, to je, jak se říká, vlastně cvičím proto, abych mohl jíst.
1: Jíst, jo, to je skvělá, jídlo je skvělá motivace obecně pro všechno.
0: Globální hvězda moderního pětivoje Matěj Lukeš s námi stále živě na Hit Radio City Brno. A teď taky Natálie Imbruglia a její Turn.

0: I tuhle divočinu vám nabízíme v odpolední show Hit Radio City Brno. S vámi David, dneska bez Peti, ale mám tady náhradu. Mám tady zlatou náhradu, protože je tady s námi Matěj Lukeš, tedy vítěz mistrovství světa, tedy mistr světa v moderním pětiboji. Matěj, ještě jednou hezké odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, všechny zdravím.
0: Co ty a Brno?
1: Teďka jsem tady po pár letech a vlastně se mi hrozně líbí, jak vypadá, jak je to taková rovina a nejenom kopec, pak zase rovina, pak zase kopec. A byl jsem tady na takový dětský olympiádě asi před 9 lety, asi týden, a tak to jsme měli časy projít všechno a bylo to moc hezký.
0: Mm-hmm. Tak jsme rádi, že ses vrátil, že jsi udělal čas i ve svém dovolenkovém čase po tom mega úspěchu, který se ti podařil. No ale já jsem se ještě nezeptal, ty tady nemáš, jo, ale kam půjde? Má ji tady! Ne? Jsem přemýšlel, jestli vytáhneš kapesník z té kapse, nebo medaili, kterou můžeš klidně ukázat i na kameru, protože my to pro vás tady točíme, ta se bliští, ale že ji vytáhneš takhle z kapse, že ji nebudeš mít, víš, jako nějakém
1: nemám
0: obalu.
1: Nemám pouzdro.
0: No a kam půjde? Já jsem slyšel, že by měla jít k babičce, nebo co?
1: Půjde k babičce, 100%.
0: A čím si to babička zaslouží, že tam bude mít pověšené zlaté
1: mene? Že to je nejlepší babička na světě, jako to se jasně se zaslouží.
0: A co tak babička umí třeba uvařit dobrého?
1: Jo, roštěnou, šunkofleky, řízky, všechno.
0: Jak často chodíš k babičce na obědy?
1: Jednou týdně třeba. Občas dvakrát.
0: A to je pěkné, to je pěkné. Takže babička se umí postarat. No a když zabrousíme do tvé rodinky, protože vy jste početní, vás je kolik?
1: 4 bratři.
0: 4 bratři. A bratři budou také moderní pětibojaři, nebo co budou dělat?
1: Bratři, já jsem nejstarší, takže jsou mezi mnou a nejmladším je 10 let. A nejmladší dva se dali na kanoistiku. Takže teďka jezdí na rychlostní kanoistiku, na kanoji. A už začínají mít i mezinárodní úspěchy.
0: Mm-hmm. A taťka, jakožto taky velký sportovec, tak co ti řekl na tvůj velký úspěch? Co byly jeho první slova?
1: My jsme měli nějaký krátký telefonát hned potom, kdy mi ho trenér přinesl na telefonu, a to si upřímně moc nepamatuju. Ale pak, když jsem přijel vlastně po x, ještě asi po 2 týdnech, že jo, ještě víc, tak mi udělali překvapení a čekali na mě v limuzíně na letišti. A nasoukali tátu dovnitř a na mě čekal, tak jsme se jim objali a nebylo potřeba ani nic moc říkat.
0: Slova došla. Co by ti řekla maminka?
1: Máma? Asi, tyjo, to asi nedokážu říct. Asi bys prostě hrozně se radovala, to mám trošku před očima, jenom prostě ty emoce takhle, slova asi nedokážu říct.
0: Myslím si, že snad hezčí tečku to asi tady nemohlo mít. Já jsem moc rád, že si na nás našel čas, že jsme mohli i tady společně oslavit tvou zlatou medaili, která ti nevisí na krku, ale přišel s ní skromně v kapse, aby ti ho náhodou někdo nečorl.
1: Protože jsem ji asi 3x už někde málem zapomněl, takže si ji nosím.
0: Hele, a vy jste říkali, že pojedete domů vlakem nebo autobusem? Já bych ji radši měl v té kapse, jo, no, určitě, schovanou, protože určitě. Když půjdete kolem hlavního nádraží v Brně, tak jako nikdy nevíš. Abychom zítra nebo v pondělí po víkendu nemluvili tady o nějaké loupeži, jo?
1: A to mě Ostraváci varovali před Ostravou, Brňáci mě varují před Brnem, vy si tady moc nevěříte v tomhle.
0: A nebo víš co, naopak, hrdě si ho pověz na krk, protože myslím si, že se máš čím pyšnit.
1: Budou říkat, ježiš, Pražák přijel s medailí.
0: V žádném případě, my jsme na tebe hrdí a moc děkujeme za to, jak reprezentoval s Česko právě na mistrovství světa v moderním pětiboji, a budeme moc držet palce i v dalších závodech, protože teď se budou sbírat bodíky, aby vyšla i ta olympiáda, která je za necelé 2 roky právě v Americe, v LA.
1: Já moc děkuju, bylo to tady skvělý.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
8: Rádio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Ostravské ulici směrem do centra za sjezdem do Bělohorské probíhají stavební práce a jízdní pruhy jsou zúžené. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí omluvu, o které v září rozhodl pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili včera večer ve Frýdeckém lese. Dneska totožnost potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí policisté dál prověřují. Byla nařízena pitva. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
13: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
12: Toxiny z plísní nezničí ani teplo. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do třetího kola. Ve druhém kole naopak skončila Linda Frubertová.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Sobota přinese většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16.
1: Krásný dobrý večer s vámi už Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity, 80ky, 90ky, milénium. To najdete tady u nás až do 21. hodiny, tady budeme společně. Tak startujeme právě teď. Hezký dobrý večer.

hezký dobrý večer. Máme pátek 2.10. pár minutek po 18. hodině, s vámi Lea. Tak mi napište, kdo posloucháte právě teď, odkud posloucháte, co děláte, jak se máte, na 777-937-777. A mezi nás přichází muž, který dokázal zpívat, tančit, ještě u toho dokonce vypadal dobře, jako by gravitace byla jen doporučení. Michael Jackson, král popu, král bílých ponožek, mistr tanečních pohybů a taky člověk, díky kterému se pojem moonwalk dostal do slovníku i lidem, kteří vlastně nikdy nebyli na měsíci, že jo, co si budem. Takže prosím vás, připravte si taneční boty nebo aspoň bílé ponožky na hladkou podlahu, protože Michael Jackson právě přichází.

0: minutky po 18. Lucie Bílá, její útěk, tak já doufám, že vy dneska nikam neutíkáte. Pokud tam někdo z vás jde, tak si to užijte. My samozřejmě pokračujeme dál v muzice 80. 90. až po milénium. Tak co takhle Alphaville nebo Metafix a taky dorazí Alanis Morissette.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázíme-lesy-nové-generace.cz.
4: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Metafix Big City Live, Hit Radio Classic s vámi 3 minutky po půl 7. Hezký dobrý večer. Chodí nám spousty zpráv, odkud nás posloucháte. Někdo z vás pracuje má noční šichtu, většinou na benzínových pumpách nebo někde ve skladech. Tak ať ta práce jde hezky od ruky, ať vám to dobře a rychle uteče, protože teď přijde typicky taneční, takovej páteční song. Bokem doprava, bokem doleva. Doleva? Fakt jsem řekla doleva. Doleva. Samba de Janeiro.

0: Legendární Bruce Springsteen, Born in the USA. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete ano. A my pokračujeme dál. Dneska se téměř celá Česká republika chystá na legendární kapelu. Lunatic. Jo, dneska bude asi velký mejdan, ale my u nás Eteru budeme hrát ne boyband, ale girlband. Black Milk, zazpomínáme na Helenku Zeťovou, Terka Kendlová, Terka Černochová, sedmkrát za chvilku z Eteru a před nima ještě Eminem.
1: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
3: Hodina je tady, pokračujeme dál, před náma ATV anebo Queenie. I want to break free. Hezký večer!

večer, Hit Radio Classic, s vámi taky Lea. Doufám, že se máte parádně, že si užíváte už ten nastávající víkend, že už máte padla v práci. My vám do 21. budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože zabrouzdáme k našim slovenským sousedům a dáme si Richarda Millera právě teď. Tak buďte u toho s námi. Hezký večer.

0: 2. října, pátek večer, pár minutek po 19. hodině, s vámi Lea, hezký dobrý večer. My budeme v muzice pokračovat dál, za chvilku třeba Belinda Carlisle, kdo jí nemiloval, jako by nebyl. Já jí zbožňovala, každopádně do toho ještě třeba Ultranaté, taky Cezars a spousta další skvělé muziky, tak ať už děláte cokoliv, díky, že nás posloucháte.
1: Hit Radio City Brno. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

A teď trošku přitvrdíme, tedy alespoň vizuálně, jo? Jaký máte někdy pocit, že v rádiu už dneska zaznělo úplně všechno? Tak bacha, přichází totiž švédská skupina Army of Lovers, kapela, která dokázala spojit pop, disco, tak trošku extravagantní kostýmy a tolik cpitu, že by se za něj nemusela stydět ani vánoční výloha, který nás za chviličku budou potkávat úplně všude. Tak si je pojďme dát právě.

0: Jedeme dál, nezastavujeme pátek večer, díky, že jste s námi. Dáme si devadesátky, protože vy je zbožňujete, milujete, my je pro vás rádi hrajeme. Tak co takhle To Unlimited, anebo Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jo, dáme si, tak jo. A kdo se dneska večer chystáte na Lunetiky od 8 hodin do O2 Univerza, tak si to užijte, protože prostě to je nesmrtelný. Nejlepší český boyband, tak se společně vrátíme třeba do minulosti. Nejen devadesátkama tady u nás, 80kama a hitama až po milénium, které vám servírujeme do 21. hodiny, ale i vy dneska s těma Lunetikama. Tak si to užijte a jdeme zase hrát. Za chviličku Atomic Kitten, to je taky doplní. Buďte s námi.
1: Hit Radio City Brno. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3KK v Plzni na Jižním Předměstí za 7 milionů 50 tisíc korun. Byt 1KK v Litvínově za 799 tisíc. Garáž v Liberci za 580 tisíc. Zahrada v Kryrech u Loun za 435 tisíc. A zahrada v Oloví na Sokolovsku za 380 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Nejlepší hity 80. 90. až po milénium, to vám servíruju do 21. hodiny. Mějte krásný večer a buďte s námi. Pokračujeme.

Linkin Park za námi a my teď tak trošku zvolníme, protože před námi je jedna z mých nejoblíbenějších písní a interpretů, Phil Collins a jeho Another Day in Paradise. Píseň, která zní na první poslech jako taková pohodová osmdesátková balada, ale její téma, to je mnohem, mnohem vážnější. Připomíná totiž, že zatímco pro někoho je obyčejný den samozřejmostí, pro jiného může být boj od střechu na hlavou. Takže na chviličku žádný starosti. Pohodička, relax, žádné přepínání stanic, protože tu nejlepší už máte naladěnou. Jenom Phil Collins a hudba, která vám má co říct. Tak jdeme do ráje.

Jedeme dál. Teď už žádné takové to pomalé ploužení, ale přichází Robin S. a její Show Me Love. Jeden z takových těch songů, u kterých se nohy začnou hýbat dřív, než nám mozek stihne dát jakési povolení. 90ky, pořádná dávka houseu, refrén, který se vám může usadit v hlavě, klidně třeba až do zítřka, že jo, známe takové ty hity, které si zpíváme pořád dokola. Takže jestli jste doteď jen poslouchali, teď už můžete trošku přidat, trošku víc, zpívat, tančit, hýbat se, prostě dělejte to, co máte rádi. Tak já vám to posílám právě teď.

0: Přátelé, kamarádi, za chvilku 21. hodina a bohužel náš společný čas pomalu, ale jistě vypršel. Každopádně dneska spolu usínáme, dobrou noc, ale zítra v 7 hodin ráno tady na značkách bude narozeninová ruleta a máme pro vás velké překvápko a taky spousta hudby, dobré nálady, pozitivní energie. Tak, jak to znáte, tak se na vás budu zítra těšit a teď už pa, pa, pa.
1: Hit Radio City Brno. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: But you're just a boy.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300.

0: od srdce belabel.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.